0: Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Radio Spin.
2: Odpusťte, slečno, ale takhle by...

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podrž.

0: není fízel, ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Radio Spin. Sám.

Rádio Spin. From a life of setbacks to a jetpack.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Máme tady nový Spin ráno a mačkáme stroj času.

0: Co jste dělali v roce 2010?
1: Vzpomínejte, přeháněte!
2: Já jsem v roce 2010 maturovala, takže ten vibe si pamatuju hodně. Lady Gaga, Katy Perry, strašný boom.
3: Jo. Jak řekl Viktor Šín v tracku Dopamin, to byly bangry tehdy.
4: Jsem se po druhý narodil, kdy jsem v pátek skončil v nemocnici, tím, že mám natažený čísla, ani prd. Já jsem v pondělí jel do školy autobusem, skolaboval jsem a skončil jsem na operaci s hnisavým slepákem, když jsem to měl za 5-12.
0: To je krása.
5: To už mě měla ve spárech moje stará, vole, ještě teď mám hustý kůži.
0: Jak jste byli dlouho spolu v té době?
5: No, člověče, tři roky, možná čtyři.
0: Ale a změnilo se něco od té doby?
5: Ne, je furt stejná.
0: No tak doufám, že paní Petrová dneska neposlouchá.
3: No a že je pořád stejně hezká.
0: Stejně hodná.
3: Stejně dobře vaří.
0: Pouští Petra na fotbal.
3: Nezakazuje mu to pivko občas.
0: A že bude poslouchat i zítra Spin ráno. Protože to už budeme zpátky v roce 2026.
3: A ty nezapomeň, že i v listopadu se budeme vracet zpátky v čase. Tak čus!
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

5 hodin 56 minut, máme tady páteček, dneska je 9. října, svátek slaví Štefan, tak přeju všechno nejlepší, no a všem u rádia Spin přeju krásný, dobrý páteční ráno. Good morning. Tak to máme za sebou celý ten týden, pomalu, ale jistě teda poslední den práce, hele, já si myslím, že dneska to uteče, ve dvě to všichni zapíchneme, no a vyrazíme na pivko, že jo. Spin ráno je připravený, tak se pojďme podívat na to, co nás dneska čeká. My se spolu zasavíme u programových her, nebo u programování her, protože to už není jenom o profících, řekneme si proč. Hard Rico, tak ten se přejmenoval, takže si řekneme, jak se teďka vlastně tenhle ten týpeček bude jmenovat. Blackwood, tak ten chystá novinku, na kterou se můžeme už brzo těšit. No a před náma je taky poznávačka, před náma je taky jeden na jednoho, a nebo i páteční mejdan s DJ Devcomem, takže nebudeme to dlouho protahovat, jdeme se podívat na to, co nás takhle při pátku čeká venku a spustíme to. Co se týče dnešního rána, tak to je poměrně chladný. Já mám takový pocit, že včera, když jsem šel venku, tak měl jsem prostě jako mikinu, džísku, bylo mi docela jako dobře, jo. Dneska, když jsem vyrazil vlastně jako dost podobně oblečený, tak musím říct, že je mi docela zima, takže už to je, nebo začíná to být takovou tu už jako silnější vrstvu té bundy nebo nějakou teplejší mikinu. Je tam 7-8 stupňů Celsia po celé České republice, jinak by mělo být v tuhle chvíli taky polojasno. Po zbytek dne počítej s tím, že se teploty úplně kdo ví jak nehnou, protože se zaseknou maximálně u 13 stupňů Celsia, což takhle jako v pátek úplně jako nechceš, nicméně přece jen už máme 9. říjen, takže je to i na tom počasí poměrně znát. Tady je Radio Spin a Dom, hezký ráno.

0: gólman 20-ročný Matiáš Mařík. Ten vo včerejšom zápase proti Plzni nahradil zraneného Jana Strmeňa už po 8 minútach. Ja ti prajem ešte super celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 6.01, to je presne čas, kedy posloucháš Rádio Spin.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu. Repu. Repu.
3: Check my bracelet.

hodin 8 minut, ty dá posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Domno a my se společně pro tuto chvíli jdeme podívat na první dnešní zprávu. Jestli máš nápad na hru, ale neumíš programovat, což pravděpodobně moc lidí úplně jako nezvládá, tak mám pro tebe takovou novinku. Google totiž připravil novou platformu, ve které naprogramuješ jakoukoliv hru si zamaneš. Jmenuje se to Playground, popíšeš tomu vlastně, jak to má vypadat, co to má dělat, no a AIčko to podle toho tvýho zadání prostě vytvoří. Já musím říct, že já jsem nedávno jednu takovou aplikaci dělal. Nebylo to teda jako na Playgroundu, protože ten se spustil až teďka a to ještě ne ke všemu všecku. Dělal jsem to přes Gemini, ale musím říct, že jsem měl za dva dny hotovo a vůbec to vlastně jako není blbý. Jako jde to úplně rychle, ono si to hezky jako pěkně naprogramuje. Ty vlastně jako tomu kódu sice nerozumíš, ale řekneš tomu, no ale tady si prostě udělal chybu, nebo mně by se nelíbilo teďka tam dát jako tohleto a on to za tebe prostě celý udělá, takže si to potom jenom skopíruješ, dáš to do nějakého prostě toho programovacího softwaru a jedeš. Každopádně musím říct, že nápady určitě jsou, takže jestli si říkáš, proč někdo ještě nevymyslel něco, co ty bys chtěl zahrát, tak možná už brzo budeš moc být ty ten, kdo ostatním dopřeje nějakou jako super hru. Blbý je, že je to zatím jenom ve stavu, že na to mají přístup jenom dospělí v Améru, jo, ale jestli to bude už brzo tady, tak já ti říkám, že na tom prostě zbohatnu, protože her, co mám v hlavě, tak je absolutní raketa a jestli tohle to vlastně jako člověku extrémně ulehčí práci, tak si myslím, že by to bylo super, nebo takhle, že by to byla super cesta na to, jak přijít prostě ke snadným a rychlým prachům.

Rádio Spin s tebou je dál taky domno a my se jdeme vrhnout do páteční poznávačky. V poznávačce pravidelně hádáš různý věci, které my si tady s Krištofem samozřejmě jako tak nějak usmyslíme, tak vlastně si tady dáváme do poznávačky, co chceme, většinou jsou to nějaký filmy. Dneska ti můžu prozradit, že to bude nějaká známá osobnost. No a podle čeho to bude známá osobnost, tak je to podle beatu, který jsem vybral. Takže už asi tušíš, že to může být nějaký rapper, může to být nějaký zpěvák, může to být nějaký, já nevím, třeba hráč na kytaru a bubeník a tak dále. Takže pojďme si pustit první ukázku beatu, kterou tady pro tebe mám. No a samozřejmě potom můžeš hádat, o koho podle tebe dneska v poznávačce jde. Já si myslím, že víc asi v tuto chvíli není potřeba slyšet. Můžu ti napovědět, že takový víkend to není. Ačkoliv to zní jako víkend, tak ten to nebude. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Posílej svoje tipy na to, kdo je dneska v poznávačce a kdo má písničku na tenhle ten beat.

0: Za náma jeden Izomandias, no a my společně pokračujeme ve Spin Ránu a v něm taky v poznávačce, ve který hádáš dneska jednoho zpěváka, zpěvačku, rapera, rapperku, hele, beatmakera, hele, kohokoliv, kdo se skrývá za touhletou hudbou. No a nějaký první tipy už mi sem přišly, tak pojďme se podívat za Kubou, koho typuje.
1: Ale já bych tipnul, vzhledem k tomu, že před 15 minutama jsem vstával a zaspal jsem do práce, tak teďka letím, tak mozek trošku nefunguje, ale řekl bych Daft Punk.
0: Jako musím tak trošičku souhlasit, Kubo, že mozek teda trošičku bohužel nefunguje, protože Daft Punk to dneska ráno není. Nicméně, sliboval jsem ti, Kubo, že budeš moc cinknout klidně za chvilku, protože mám tady pro tebe další dvě nápovědy v podobě beatů. Tak pojďme si pustit další z nich. No abych vám to úplně zjednodušil, pak si myslím, že vám nebudu muset říkat jako žádnou další nápovědu, protože si myslím, že ve chvíli, kdy tomu uslyšíš ještě tohle. Tak budeš mít absolutní jasno, takže klidně dávej vědět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Čekám na tvoje tipy na to, kdo se skrývá dneska v poznávačce.

0: už víme od Kuby, že to dneska ráno není Daft Punk, tak se pojďme podívat na další vaše tipy. A pokud se nepletu, tak se dneska nebo v tuhle tu chvíli zastavíme u Davea.
1: Ale já bych řekl, že je to ABBA.
0: Dave typuje ABBU a musím říct, že ji typuje poměrně oprávněně, protože pokud znáš tuhle tu věc, tak ti to ABBU asi pravděpodobně může připomínat, protože stejná synťáková šílenost se objevila v jejich písnice Gimme Gimme Gimme. Jenže ABBA to dneska ráno, Dave, bohužel není. Byla to taková malinká mystifikace ode mě. No tak se pojďme podívat, kdo tady dneska ráno typoval dál a koho. Zastavíme se u Honzy.
2: No ale podle mě to je Madonna.
0: Madonna, to uzní docela zajímavě. Jdeme se podívat, nebo kecám, tohle byl Michal, tady máme Honzu.
3: Ahoj, tak já si myslím, že to je Madonna.
0: A jdeme se podívat ještě za Zachym do mobilní apky Rádia Spin.
4: Tak dobré ráno, Benedikte. Hele, Madonna, hezký den, čau Zachy.
0: Madonna, Madonna si myslím, že už by dneska ráno mohla být tou správnou odpovědí a je to tak. Tak se pojďme podívat na to, jaký písničko od Madony jsme tady dneska ráno měli. Měli jsme tady Sorry. Měli jsme tady taky Material Girl. V neposlední řadě je taky legendární věc a to Hang Up. No musím říct, že jste naprosto skvělí, jste perfektní, protože jedna, která posloucháte e-rapový rádio a dokážete na něm uhodnout i popovou star, což mi přijde vlastně naprosto super, že máte ten hudební taste daleko rozšířenější. My si teďka dáme jednu pozvánku na hudební víkend, hnedka potom jednoho jackpota, no a vrátíme se za chvilinku s další novinkou, konkrétně teda se společně podíváme na to, jak se teďka bude jmenovat Hard Rico.
5: Když se řekne jméno jednoho, napadne tě hned jméno toho druhýho. A společně s tím tě napadne nepřeberný množství tracků, který si budeš chtít hned přidat do svýho playlistu. To ale nemusíš. Uděláme to za tebe. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spin host

Společně tady na rádiu Spin pokračujeme ve Spin ránu a jdeme se podívat na další novinku, kterou tady mám pro vás nachystanou. No a já si myslím, že 100% tady na rádiu Spin budeme všichni znát Hartrika. Hartriko, to je rapper z Ostravy, který se proslavil tak trošku... No dobře, trochu hodně vulgárníma textama, taky kauzou s podvodem, díky který si odseděl svůj trest v jailu. No a od fanoušků dostal přezdívku Tvrdej Ríša, jakože Hartriko, chápem se. No a Tvrdej Ríša tak už nechce být Tvrdej Ríša, protože bude jenom Ríša. On si totiž ofiko nejenom u sebe na Instači, ale i na všech hudebních platformách změnil svoje jméno právě na Riko. Otevřeně se přiznal, že už ho vlastně přehnaná tvrdost prostě jako nebaví, ale zároveň zdůraznil, že z něj žádnej andílek úplně nebude. Tak asi good luck k novýmu jménu, k nový etapě nebo novým začátkům. Já jsem hodně zvědavej, jestli se tohleto přejmenování odrazí taky na tvorbě anebo ne.

7.32, ty dáváš Radio Spin, s tebou hrál taky Dom, no a my se společně jdeme podívat teďka na jednu důležitou věc, protože spoustu z vás píše sem do Radia Spin, že vám nefunguje DAB v autě. Tak důležitý je připomenout jednu věc, protože přece jenom, hele, furt je to taková jako technická záležitost, furt prostě jako je to závisí na vysílačích a ty občas prostě pozlubí, víš co, ale prostě občas to vypadne, to se prostě stává, no a to auto se potom automaticky nechytne zpátky, takže co je potřeba udělat? No je to naprosto jednoduchý, najdeš stanice Radia Spin znova v seznamu, protože může být potřeba tu stanici znova přeskenovat, no a potom ji prostě jako znova uložíš do té předvolby a DAB ti začne opět znova hrát. Takže pokud nechytáš DAB a posloucháš teďka přes aplikaci nebo přes FMko, tak doporučuji si znova přeladit Radio Spin dobu, protože potom ti to bude hrát jak víno, ale naprosto jednoduchá věc, ale je potřeba to prostě tak jako trošičku restartovat. Všichni víme, jak to dělají ITáci, že jo?

0: nic.
1: Pátek, pátek, páteček, 9. říjen, svátek slaví dneska Štefan, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a my se jdeme teďka na Rádio Spin podívat na to, jak ten Štefanův svátek bude vypadat. A teda musím říct, že nebude vypadat úplně nic moc, protože aktuálně je tam nějakých 7-8 stupňů Celsia. K tomu je ale docela polojasno, což je poměrně vlastně jako důležitý říct, protože třeba jako je tam zima, ale mohlo by do toho ještě pršet. Takže to je taková věc, jako která by to ráno mohla ještě znepříjemnit. Nicméně odpoledne počítej s tím, že se počasí úplně kdo ví jak nezlepší, protože bude pořád polojasno až zataženo, no a teploty taky stoupnou maximálně k 7 stupňům Celsia, což není úplně nejpříjemnější, co se budem kecám k 7, k 13, což není úplně nejpohodlnější jako při pátku. Rychlá doprava na Rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak v tuto chvíli jezdíte na silnicích. Když se podíváme do regionu, tak tady je to úplně na pohodičku, tam se ještě pravděpodobně spinká, nikdo ještě úplně nikam nevyrazil, a to už ale neplatí v dálnicích. Tady totiž probíhá jedna lehčí štosovačka, a to na D1 po směru na Prahu, konkrétně teda mezi Hvězdonicema a Ostředkem, takže tam určitě pozor. No a když se podíváme na Prahu, tak i tady to vypadá, že se ještě poměrně hodně spinká, protože hele, žádný kreše, aspoň teda podle Google Map, a ani velký kolony. Lehký zdržení ti čeká klasicky na Štěrbovský spojce, potom taky na Povltavský a v Holešovičkách, ale jinak je Praha sízná úplně na pohodičku, takže pokud v tuto chvíli vyrážíš, tak je ještě dost možný, že dorazíš na čas. Nicméně, kdyby si takhle při pátku našel nějaký fakápek, ať už to bude nějaká jako netradiční kolona, nějaký crash, a nebo klidně nějaký švestky, kterým chceš takhle jako zpříjemnit ráno a napráskat je, tak jim určitě, nebo mě určitě dá vyvědět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a my si za chvilku dáme tady spolu ve Spin ránu Celebrity Voice Flip.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

Pocituju feel vůbec, někdy se utápím v můdech, někdy se utápím v klubech s flaškou a zlatem na zubech. Musím se nadechnout, protože někdy zapomínám.

0: jsem pár minut zpátky sliboval, tak se taky děje. Na Rádiu Spin právě startuje hádanka Celebrity Voice Lip, tak pro vás, kdo jste třeba teďka u Rádia Spin nový, tak vám můžu jenom dát takový jako lehký pravidla nebo říct, o čem tato hra je. Je to naprosto jednoduchý, dostaneš tady ode mě do éteru zamotaný hlas nějaký známý osobnosti, no a ty potom podle toho zamotaného hlasu hádáš, kdo by to asi tak mohl být. Tak pojďme se podívat na to, jak dnešní Celebrity Voice Lip zní. Aby tě tak jako trošičku nasměroval, kterým směrem se máš dneska ráno vydat, tak ti můžu prozradit, že dneska tady hádáš jednu herečku. Víc ti k tomu ale neřeknu, zatím tě nechám trošičku nad tím přemýšlet, no a uvidíme, jestli tě nějaká herečka podle tohohle zamotaného lasu povědomá. Jestli jo, tak určitě dávě vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli ne, tak určitě vydrž pár minut, protože si dáme za chvilinku pár nápověd.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Celebrity Voice Flip.
1: Na Radio Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ten zamotaný hlas ještě jednou připomenout.
2: Hlavíš to, co dá snit sava. Sava star mám ještě mý vnitřní lukěž, ale chtěj jsme se uvon.
1: Já jsem ti tedy napověděl pár minut zpátky, že dneska tady hádáš jednu herečku. Víc ode mě zatím nevíš, no a pojďme se podívat na to, jaký typy tady zatím během dnešního rána padaly.
3: Klára Isová.
1: Klára Isová, ale ta tady zazněla hnedka dvakrát.
4: Já si myslím, že to je Klárka Isová.
1: Ale bohužel, ta to dneska ráno nebude. Nicméně, abych tě v tom úplně nenechal, tak se pojďme podívat na to, na další nápovědy dnešnímu Celebrity Voice Slipu, a můžu ti napovědět, že dnešní herečka je původem ze Slovenska, protože se narodila ve Vranově nad Topolou, což je docela pro mě teda je úplně jako nový město. Nicméně, tato herečka momentálně žije v Praze. No a můžu ti prozradit, že ji znáš třeba z Rafťáku, znát ji můžeš taky ze seriálu Vyprávěj, a nebo třeba taky z Ordinace. Víc už tě k tomu ale prozrazovat nebudu, protože pak už by to bylo velice jednoduchý. Já si myslím, že ten obličej, který spojuje tyhle ty tři věci, už ti tak jako může pravděpodobně naskakovat, jenom třeba nevíš, jak se jmenuje. No tak třeba ti to ještě během následujících dvou minutek do té hlavy doteče a napadne tě to správný jméno. Já ti mezi tím ještě jednou pustím, jak zní její zamotaný hlas.
2: Hlavíš to, co dá snit sava. Sava star mám ještě mý vnitřní lukěž, ale chtěj jsme se uvon.
1: No a nechávám ti dál hádat.
0: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: jsme se přiblížili do finále dnešní hádanky Celebrity Voice Lip, ve který jste hádali, komu patří dnešní zamotaný hlas. Dneska ráno jste tady hádali jednu herečku, která je původně ze Slovenska, narodila se ve Vranově nad Topolou, no a momentálně žije v Praze a objevuje se v českých projektech. Znát jí můžeš určitě z Rafťáků, nebo třeba taky ze seriálu Vyprávěj, a nebo třeba taky z Ordinace. Já si myslím, že co se týče nápověd, tak to bylo poměrně dostatečný, takže se pojďme podívat na to, jaký typy tady máme dál, a jdeme za Michalem.
1: Ale podle mě je to Andrea Kerestešová, ale já nevím, jak se teď vím, že vdaná, no nevím, jak se jmenuje.
0: Andrea Kerestešová. Jako vdaná, tak to ti může podle mě poradit třeba takový štrůdl.
2: Ale nebude to Andrea Růžičková?
0: Andrea Růžičková nebo Andrea Kerestešová, mě to dneska ráno bylo jedno, protože každý ji zná pod úplně jiným jménem, ať už pod tím starým nebo pod tím novým, ale uznávám oboje, je to přesně tak. No tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Lipu. Doufám, že si se mnou pak zahrajete třeba ještě hru jeden na jednoho. A taky doufám, že dneska vydržíte dál u Rádia Spin, protože nás samozřejmě čeká taky další set DJ Divkoma. Tak vydrž dál u Rádia Spin, s tebou jedom.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Rádiu Spin.

0: 6 hodin 56 minut, my pokračujeme společně ve Spin ránu, kde už za pár minut mrkneme na další věci. Dotkneme se dnešního tématu, který vám zatím neprozradím. Hodně se těším na to, co tady dneska ráno bude probíhat. No a krom toho se spolu podíváme taky za Protivou, protože o Protivovi se chystá jedna, musím říct, důležitá a vlastně jako hezká věc ze strany Blackwoodu. Tak to si prozradíme už za pár minut. No a my se mezi tím koukneme taky na počasí, než budeme pokračovat dál ve Spin ránu. Tak co se týče aktuálního počasí, venku by mělo být nějakých 7-8 stupňů Celsia, nic úplně moc, co si budeme povídat, takže takhle při ránu se určitě doporučuji přivoblíknout, abyste nám hezky pěkně nenastydli, abyste nám nemuseli zůstávat doma. Nicméně je tam polojasno a je zataženo, to takhle zůstane po zbytek dnešního dne s tím, že počítají s teplotama kolem 13 stupňů Celsia, takže úplně nic moc počasí i po zbytek dnešního dne. Každopádně jsem si říkal, že bychom se spolu mohli podívat taky na to, co nás čeká během tohoto víkendu. A vlastně ani tam to nebude úplně nejideálnější, protože zítra by mělo být maximálně 15 stupňů a do toho jsou tady hlášený deště. No a na neděli je hlášený 14 stupňů a polojasno, takže ani o víkendu to nebude úplně nejideálnější počasí, takže doporučuji se dát takový jako čilíček, si pěkně jako čaj, Netflix, pohodičku, deku a užít si prostě volno.
1: Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Gaudeamus Alcotour. Studentskej mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči.

7 hodin, 7 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou jedná taky Domno a my se jdeme společně podívat na další dnešní zprávu, protože je to 2 roky, co bohužel zemřel rapper Protiva. Já musím říct, že si doteďka pamatuju, jak jsem zrovna vysílal a tato zpráva vyšla, a nebudu lhát, není úplně jednoduchý tyhle ty věci oznamovat do éteru, ale bohužel děje se to, takže R.I.P. Protivo, no a Blackwood na jeho počest tomu dvouletýmu smutnému výročí chystá vydat dokument. Bude se jmenovat Moje sloky žijou a objeví se na YouTube kanálu Blackwoodu. Zatím není úplně známý datum, dostali jsme v tuhletu chvíli jenom trailer a taky oznámení, že dokument vyjde už brzo. No a budeme v tom dokumentu moc nahlídnout právě do života Protivy, taky do jeho tvorby, ale i do zákulisí. A já musím říct, že se mega těším a myslím si, že nás čeká fakt jako dojemná story, dojemný příběh, dojemný snímek, plný talentu, temnoty, lásky k hudbě, přesně vlastně tak, jak to Blackwood k tomu traileru napsal. A myslím si, že není úplně potřeba to víc jako rozebírat, protože prostě věřím tomu, že se na to všichni budeme těšit, že se na to všichni koukneme a že nás čeká fakt jako hezká věc. Takže R.I.P. Protivo a díky Blackwoodu za tuhletu věc.

7 hodin, 11 minut, ty dál posloucháš Spin ráno s Domem. Dneska máme páteček, 9. října, svátek slaví Štefan, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a protože máme 9. října, tak už tak nějak jako víme, že nás venku čeká zima a s ní přichází naše úplně ta nejvíc nejoblíbenější činnost. A ne, není to lyžování, na to ještě brzo, čekají nás nákupy zimních hadrů. Upřímně, já musím říct, že fakt jako nenávidím prostě nakupovat věci na zimu. Jednak se u toho zapotíš jak prase, protože si oblíkáš prostě 20 vrstev všech různých možných jako teplých oblečení. No a jednak prostě ve všem člověk vypadá jako koule, co si budem povídat, nebo takhle. Já vypadám jako koule i v létě, jo, takže si mě asi dovedeš představit prostě jako když mám bundu a pod ní ještě mikinu a všechno možný. Většinou u toho tak jako zjistím, že když si kupuju kalhoty, tak potřebuju zase o číslo větší, protože ty starý už jsou prostě jako vytahaný a nový stejný velikosti mi absolutně nejsou. No, je to hrozný, co ti budu povídat. No a mě dneska zajímá, jaký oblečení na zimu, nebo obecně, jaký oblečení prostě absolutně nesnášíš nakupovat, nebo jestli máš vůbec nějaký vztah na kupování hadru a třeba taky proč. To mi dávě vědět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin, a nebo mi klidně dej vědět, jestli naopak se v tomhletom vyžíváš, protože nevěřím tomu, že se dneska ráno tady na Rádiu Spin najde někdo, kdo absolutně miluje chodit po obchodech a nakupovat hadry. Kor teda ty hadry na zimu, to je vždycky absolutně nepříjemné. Věc, takže dávě vědět.

0: říct, že docela vlastně jako se dobře ještě vyjádřil.
1: Total, já úplně nenávidím celkově nakupování, to není jenom jako na zimu. Já to nesnáším ani v létě si jít nakupovat nový kraťasy nebo prostě cokoliv, já úplně nenávidím nakupování.
0: Hele, Rudo, a když jdeš s manželkou nakupovat, seš takovej ten típek, co prostě zůstane sedět na té lavičce v tom obchodním centru a čeká hele, prostě, až se paní vyřádí.
1: Já naštěstí mám přítelkyni, která to má tak nějak podobně jako já, takže tam chodí jenom fakt, když už akutně nutně potřebuje nějaký to oblečení. Zaplať pánbu, že jí mám takovou. A když chodíme třeba jako na nákup jako na jídlo a takovýhle věci, tak já třeba jako to dělám jednoduše, já přijedu ke krámu, vyhodím tam mojí přítelkyni a jedu s dětma na nějaký dětský hřiště. A paní mi vždycky zavolá třeba za půl hodiny, hodinu, že má jako velký nákup hotový, tak jak přijede.
0: Hele, tohle je ale úplně jako ideálka. Já jsem každopádně si představil úplně takový ty znuděný chlapy, který fakt jako jdou s tou přítelkyní, s manželkou do toho obchodňáku, sednou si tam na prostředka na tu lavičku, koukají do toho telefonu a čekají prostě, až se paní, až paní utratí ty prachy z té kreditky. Nicméně mě zajímá, jaký teda vztah k nákupům máš ty. To mi dávej vědět dneska na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin, protože já jsem mega zvědavý na to, jestli jste fakt jako takový ty lidi, kteří milují chodit po obchodě jako mezi těma ostatníma lidma a nakupovat si hadry, anebo jestli to úplně stejně jako já nenávidíte.

0: Nakupování hadrů a obzvlášť to nakupování hadrů na zimu. Je to dobrý, není to dobrý, máte to rádi, nemáte to rádi. To je téma dnešního spin rána, takový typický chlapský téma. Tak se pojďme podívat na to, jak teda má nakupování rád Ondra.
1: Ale prosím tě, mě to třeba za stolik nevadí, jelikož jsem jako na to docela zvyklý a chodíme nakupovat dost často. A k tomu zimnímu oblečení, tak to mi nevadí už vůbec, protože upřímně já docela to zimní oblečení mám rád, že člověk jako v tom teplu, je to takový příjemný a vlastně mi to nevadí, jako, a my jsme to vzali trochu z jiného soudku.
0: Tyhle, tak to Ondro, musím říct, že fakt jako závidím, že tebe jednak to nakupování baví, druhá, která jakože máš rád to zimní oblečení, protože já teda musím říct, že jakmile si na sebe vemu bundu, tak mám už takovou jako depresi, nejenom z toho, že prostě jako v tom vypadám jako koule, ale třeba i v tom, že každý prostě okolo mě, podle mě, vypadá docela i dobře, jakoby v těch zimních hadrech, a nebo třeba se najdou docela jako dobrý hadry, na který já prostě v tom krámě nenarazím. Nevím, jak to ty lidi dělají, nebo jak to děláte, ale prostě mám takový pocit, že prostě všichni v zimním oblečení vypadají mnohem líp než já. Nicméně, jaký vztah k nakupování hadrů máš? Ty to mi dávej dneska ráno vidět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní apky Rádia Spin. Pokud se nemýlím, tak mobilní apce Rádia Spin už mám taky nějaký vyjádření, a to od holčičích posluchačů, respektive od spinérek. Tak pojďme se za pár minut podívat taky na to, jak to mají holky. Teď se ale koukneme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak v tuto chvíli jezdíte. Když se podívám na regiony, tak tady to nevypadá úplně špatně, žádný velký špatný tady úplně na Google mapách hlášený není. Pokud jo, tak to mi klidně dávej vědět, jestli na něco narazíš. Nicméně, koukneme se taky na dálnice, protože tady se bourá, a to konkrétně na D1 u Podolí po směru na Brno, respektive mezi Ostravou a Brnem, takže tam určitě dávej pozor, je to blíž teda na příjezdu do Brna. Když se podívám na dálnice dál, tak tady poskakuje taky D5 na příjezdu do Prahy a D7 směrem na Prahu u Buštěhradu, takže tam určitě dávej pozor taky. A když se podíváme na Prahu samotnou, tak tady si postojíš určitě na Štěrbovský spojice v obou směrech. Jinak po směru do centra se tam zhruba tak někde v okolí Dolních Počernic bourá, takže tam určitě dávej pozor. Když se podívám dál do Prahy, tak tady si určitě postojíš taky v Dobříšský a nebo třeba taky v Holešovičkách. Ode mě to k dopravě všechno. Kdyby si narazil na něco dalšího, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho telefonního čísla, nebo pomocí naší mobilní apky Rádia Spin. Automoto Spin, tvoje

0: Máme 9. října, páteček, ty posloucháš Spin ráno s Domem, no a jelikož už máme tady skoro polovinu října, tak k tomu patří taky taková úplně ne pro všechny milovaná věc, a sice to, že nakupujeme zimní hadry, protože i to je důležité, aby jsme přece jenom jako nezmrzli, nenastydli a tak. Někdo už má prostě hadry stejně tak jako já, fakt jako dlouho a vošoupaný, vošklivý, prostě o něco prostě jako i otřený. Z různých prostě mejdanů, špinavý a tak dál, takže někdo už po tu obměnu potřebuje. No ale ptám se vás dneska ráno na to, jak vlastně máte rádi nebo nemáte rádi nakupování zimního oblečení nebo oblečení obecně. Tak pojďme se podívat taky na nějaký pohled z posluchaček Rádia Spin. Tak Ajo.
1: Ahoj, tady Aja. Já teda krom nakupování dětského oblečení nesnáším jakýkoliv nakupování, ať je to jídlo, ať je to oblečení. Když můžu, dělám všechno pro to, abych se těm obchodům vyhla. Tak ahoj.
0: Já teda musím říct, že nakupování jako hadrů, to je věc jedna, ale nakupování jako žrádla a dobrůtek a tak, to je prostě jako moje, že jo? To prostě jako Božka nechává na mě, protože ví, že prostě jako v tomhle tom já se vyžívám. Nicméně mě docela zaujalo, že tě baví, Ajo, nakupovat dětský oblečení, a úplně stejně to má Kuba.
2: Hele, jako my tam prostě vlezeme, malej si tam třeba vezme autíčko, chvilku si tam s ním pohraje, pak se mu řekne, hele, autíčko vrátíme, tak autíčko vrátí, otočí se na podpadku a odchází směrem ke dveřím.
0: Že to není jenom o oblečení, je to i o hračkách, ale k tomu oblečení, Kubo.
2: No hele, co se týče nakupování, tak vzhledem k tomu, že mám 2,5letýho prcka, tak to teďka momentálně vnímáme oba dva trošičku jinak, já i žena. Když se jde nakupovat hadry, ať už pro mě nebo pro ní, tak je to takový jako, no, tak když se teda musí, tak se teda musí, ale ve chvíli, když se jde pro toho malýho, tak si to strašně užíváme, jo? Okay. Že pak prostě jako vtěhneme mezi ty regály a prostě, a teďka, že jo, prostě žena, je, hele, tohleto tričko, to je hezký, a já vytáhnu z jiného regálu, hele, ale tohoto je taky super, a prostě jako užíváme si to, a je to prostě takový jako ten, jako šťastný vibe, že prostě toho kluka oblíkáme do něčeho, co prostě jako mu sluší.
0: A zase je hezký, že ještě vlastně jako je mu pár let, že jo, si říkal, že máš 2,5letýho kluka, že vlastně ještě jako neprotestuje u toho nakupování toho oblečení, protože já si pamatuju, že když brala máma mě nakupovat, ať už to byly prostě jako boty, nebo to byly prostě jako hadry, já jsem to už tenkrát úplně nenáviděl a viděl jsem, že prostě jako si nebudu moc úplně jako vybrat nějaký věci, které by se mi líbily, takže jsem vždycky i jako malý prostě s nakupování těch hadrů odcházel úplně naštvaný, ale zajímá mě, co vy ostatní, ať už pro vás nebo pro někoho jiného, dávejte vědět, jak vás baví nebo nebaví nakupování hadrů nebo nakupování vlastně ve finále čehokoliv.

0: Dneska ráno tady na Rádiu Spin řešíme nakupování hadrů a všeho možného, tak se pojďme podívat na to, jak vás to baví nebo nebaví, jestli jako rádi chodíte po obchoďácích nebo ne, tak se pojďme podívat dál.
1: Miluju nakupování, miluju oblečení, nakupujeme pořád, mám tak zatrvaný skříně, celá rodina, až se na to i rozpíží.
0: Jako mám takový pocit, že to chvilku znělo ironii, ale mám takový pocit i, že to zní naprosto vážně, takže budu ti věřit, že máš narvanou skříň plnou hadru. Já teda musím říct, že u nás, teda co se týče skříní, tak všechny skříně má prostě jako zabraný Božka a já mám jenom takový smutný tři regálky, ve kterých mám prostě jako fakt trenky, ponožky, trika, pak tam mám nějaký mikiny a kraťasy a to je vlastně jako celý, jo. Mám to prostě jako jednu bundu, která mi někde ve skříně visí na chodbě a jde celo. Takže takhle vypadá jako nakupování a láska k hadrům u mě. Jdeme se podívat za Richardem.
2: Ahoj spinneri, pozdravujem. Tak já s tím zimním nakupováním, respektive nakupováním na zimu, to mám tak všeobecně, že keď vojdem do akéhokoľvek nákupaku, tak tam vydržím nějakých 20 minut a potom mi začne být, nevím prečo, úplně zle a musím čo najskoršie odtiaľ vypadnout. Takže asi tak.
0: Ale to znám moc dobře, tyva. Ale ono to je buď to třeba jako tím množstvím těch hadrů, nebo tím, že prostě jako teď chodíš a hledáš, co by se ti líbilo, nic nenajdeš, taky ti z toho fakt jako na nic. A nebo to může být taky tím, že tam je prostě jako mrtě lidí. Kor teďka, prostě jako když je ta sezóna a nakupují se ty zimní hadry a do toho se ještě blíží Vánoce. Jako musím říct, že před Vánocema mě v obchoďáku fakt jako absolutně nejsi schopný najít. Yeah.

0: Den na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Máme něco málo před 7:45 ráno, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky dom. No a nás už za pár minut čeká hra jeden na jednoho. To znamená, že se tady sejdou na telefonech dva spineři, který se tak jako trošičku mezi sebou poperou o tom, kdo vyhraje a kdo nevyhraje. No a samozřejmě budou odpovídat taky na moje záludní otázky, které i dneska budou na téma dny v týdnu. Tak jsem zvědavej, jak to během dnešního rána dopadne. Dávejte určitě nebo určitě volejte na 210 32 30 30. No a my to tady společně za necelý 3 minutky odpálíme.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 7.47 a startuje hra jeden na jednoho ve Spin ránu, kde teda dneska už nehrajeme o stupenky na zrádce, to jsme si říkali včera, že máme poslední. Nicméně i tak se nám dneska ráno dovolal do hry jeden na jednoho Ondra. Ondro, čus.
2: Ahoj, Spináci, čau dome.
1: Tak jaký máš zatím ráno, Ondro?
2: Ale jedu z noční, takže zatím v pohodě.
1: Tyva, takže pán se jede vyspinkat, no to, tak to ti závidím, tyva, to bude krásný pátek.
2: Přesně. No a tak až pondělí do práce, takže víkend volnej.
1: Tyva, hele, tak ty jsi to úplně krásně naplánoval. Jak jsi to naplánoval takový Mára na lince číslo 2? Mára, čus?
3: Čus, já to mám naopak, já jdu do práce.
1: No a víkend budeš mít volnej?
3: Ne, pracuju.
1: Jaj, tyva, takže úplně vlastně ten úplně přesný opak, tak to je hrozný. To je hrozný, ale zase budeš mít volno potom, ne?
3: Jo.
1: A tak to je taky úplně, hele, potom to je taky úplně, jako můžeš to prostě, můžeš tím taky flexit trošičku. Nicméně, my se jdeme přesunout do hry jeden na jednoho, jak jsem říkal dneska jako téma dny v týdnu opět, tak jenom připomínám, že proto, abyste se mohli přihlásit o to, abyste mohli odpovědět, tak musíte nejdřív zařvat svoje jméno a nechat se vyvolat, jinak přihráváte bod na druhou stranu. Pravidla jsou jednoduchý, pravidla jsou jasný, tak jdeme na otázku číslo 1. Vyjmenuj všechny dny v týdnu.
2: Mára
1: byl o chvilinku rychlejší, Máro.
3: Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle.
1: Hezky pěkně. Easy otázka, takže bodík pro Máru. A jdeme na druhou otázku, která zní, co bylo včera za den?
3: Mára.
1: Máro, to jsme rozdí fofry. Tak pojď, Máro.
3: Čtvrtek
1: je samozřejmě správně. No a poslední otázka je třeba tadle. Jaký den je pozejtří?
3: Mára.
1: Ondro, nevím, jak je to možný, ale Mára to prostě dává rychlejc. Úplně nesmyslně, ale dává. Máro.
3: Neděle.
1: Neděle je samozřejmě jasný a Máro, vin je tvůj. Ondro, ale vím, že tam ta snaha byla, protože to poslední přihlášení o odpověď bylo fakt jako hodně zběsilý, ale prostě nevím, co má Mára za telefon, nebo jak to udělal, ale prostě jako, byl rychlejší.
2: Já jsem v tílu, tak možná jsem špatný signál, nevím, tyjo, ale každopádně, Máro, gratuluju, bylo to krásný a měj krásnou práci, jak ti to uteče.
3: Díky.
1: Bylo to krásný a rychlý, tak užívejte víkend, jak pracovní i nepracovní a zase se slyšíme. Mějte se hezky, čus, díky za hru.
3: Čau.

0: Kamenka, jejich Original Prankster, za sebe musím říct, výborná věc a taky je to jeden ze soundtracků k filmu Zvíře s Robem Schneiderem. A jestli jste tenhle film neviděli, tak rozhodně doporučuji, protože věřím, že se u toho nasmějete. Je to fakt jako úplně easygoing komedie, ale věřím tomu, že vás to jako chytná, že si to určitě někdo takhle třeba během tohohle toho propršeného víkendu, co bude, tak dáte. My pokračujeme spolu ve Spin ránu, máme 7 hodin a 54 minut k tomu. No a dneska jsme tady spolu tak jako lehoulince rozebírali nakupování hadru a musím říct, že je to takový pade na pade. Někdo ho jak máte rádi, někdo ho úplně nemáte rádi. No a my se jdeme podívat ještě za Michalem, protože i ten nám tady nechal vzkaz o tom, jak ho nakupování baví nebo nebaví.
1: Ale tak já teda nakupování obecně jako jsem nenáviděl, dokud jsem nepoznal moji ženu. Tam mi to nějak vnukla a celkem mě to baví. A jako popravdě já mám, asi nevím, jestli mám 14 zimních bund, 15 jarních bund, a prostě fakt mám od čeho úplně jako neskutečně hadrů, to já si myslím, že už bych se nemusel kupovat do konce života v oblečení, ale prostě stejně jdeme a koupíme si stejně nějaký ten kus hadrů, že si tím uděláme jako navzájem radost a trávíme s tím jako společnou chvilku a s malou. Malá se teda taky má ráda, ráda nám nosí věci a říká, tohle ti bude slušit, táto, tohle ti bude slušit, maminko.
0: Je, yeah, tak to je hezký. Tohle to se mi jako teda fakt líbí. Jako musím říct, že kdybych měl děti a to dítě mi přineslo nějaký tričko a řeklo mi, že mi bude slušet, tak ho asi fakt taky budu nosit. Nicméně, co musím říct, Michale, že si absolutně nedokážu představit, že máš prostě doma třeba jako 30 bund. Kam se to vejde? Kam to dáváš? Jako to máš vilu nebo kde bydlíš prostě? Jdeme se podívat taky na to, co nás čeká venku dneska, protože to je vlastně jako věc, kterou budeme asi pravděpodobně řešit jako nejaktuálnějc. V tuhle tu chvíli je venku nějakých 7 až 8 stupňů Celsia a musím říct, že teploty během dneška úplně moc nestoupnou, protože se zaseknou maximálně na 13 stupních plus minus 1 stupeň Celsia. Takže ne úplně nejideálnější pátek, na sezení na zahrádce už to úplně není, takže doporučuji si dát prostě takový jako hezký čilíček, zapnout si PlayStation, pustit si nějaký seriál, zalít si prostě jako na gauči pod deku, dělat si čaj, kafe a dát si prostě takovou podzimní pohodičku.
2: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8.07, ty nám posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál taky dom. Dneska máme páteček, 9. říjen, svátek slaví Štefan, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a my se společně jdeme přesunout do dnešní Pravdy nebo lže, která startuje už za pár minut, takže pokud si chceš zahrát, a já věřím tomu, že si chceš zahrát, tak cinkni na 210 32 30 30. No a dnešní téma, který tady pro tebe mám, tak je takový podzimní, takový depresivní, protože... A dobře, já to řeknu, dneska je téma podzim, takže volej, no a my se za 2,5 minutky dáme dnešní Pravdu nebo lež.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Ještě předtím, než se tady objeví DJ Devcom a udělám tě tady tvojí nebo jeho a tvojí vánoční party, tak si tady společně dáme Pravdu nebo lež, ve který teda dneska bude téma podzim a cinknul mi sem Zbyněk, pokud se nepletu. Zbyňku, dobrý ráno.
2: Dobré ráno všem.
1: Tak jak ty si na tom s podzimem? Máš podzim rád nebo ho úplně jako nesnášíš a čekáš na to, až bude zase jaro?
2: Co se týče tepla, tak čekám na to, až bude jaro, ale co se týče barev, tak je podzim nádherný.
1: To je pravda, ale když zrovna teda jako není takový ten rozčvachtaný podzim, ze kterého máš bílý boty, úplně černý, ale jako je fakt, že když se to jako zabarví a teď spadají ty hezký listy a je ten suchý podzim, tak to vypadá docela dobře. Nicméně, Zbyňku, jestli jsi ready, tak můžeme jít na první otázku.
2: Jdem na to.
1: No tak jo. Mozek na podzim vyrábí víc spánkovýho hormonu kvůli úbytku slunce, takže podzimní depky jsou reální.
2: No.
1: Měl jsi
2: to je pravda.
1: Jo? Myslíš si, že to je pravda?
2: To bude pravda.
1: No, ok.
2: Na jaře vzniká právě to naopak, no, že...
1: Jo, je to takový jako trošičku euforičtější prostě, jako ty pocity, ale dobře, tak označujeme, že to je pravda. No a je to přesně tak. A prostě jednoduchá otázka. A jdeme na dvojku. Letos se mění zimní čas výjimečně o hodinu dopředu, aby se vyrovnalo zpomalení obíhání země kolem slunce.
2: Tak to je lež.
1: Fakt? Koukal jsi na to?
2: Já si myslím, že tohle to zpomalení, že to vzniká jednou za více let a že to jako 100% pro letošní rok 2026 je to lež. Čas okay. Se bude měnit po hodinu zpátky.
1: A ok, tak označujeme, že je to lež. A Zbyňku, je to přesně tak, úplně jsem si to vycucal z prstu tohleto. Poslední otázka. Veverky na podzim zakopou tisíce žaludů a ořechů, ale na 80% svých schovek zapomenou, takže díky tomu vlastně nevědomky vysázej většinu nového lesa.
2: Tak to už mi přijde, že jsem taky někde slyšel, ale...
1: Jako zase na druhou stranu mi přijde docela jako... Divný, že by zapomněli na to, kam si schovali jídlo, tyjo, jako... Já kdyby si zakopal jídlo, tak ho 100% najdu třeba.
2: Tak jako, kdo si schovává takhle do země jídlo, tak vím, že jsou na zimu krci, ale... Ale já tomu věřím, to bude pravda.
1: Ok, tak označujeme pravdu. No, Zbyňku, je to přesně tak? Dneska je to tvoje. No tak jo, já ti moc děkuju za hru, užij si víkend, ať ti to dneska uteče a měj se krásně. Čus.
2: Díky, mějte se hezky.

0: Jakoby dneska jsem vstal ještě normálně, jo, a říkal jsem si, dobrý, pojďka, stíhám, a pak prostě, nevím, jestli to znáte taky, ale taky to, když se sprchujete a je to úplně super a úplně se přitom zapomenete, že je i okolní svět okolo prostě a najednou se podíváte na hodinky a zjistíte, že vůbec nestíháte.
1: No tak to ale se... neboj, ono až ti přijde u vyúčtování za vodu, tyva, tak ono jako pozná,
0: že to je dobrý, že zatím nechodí mě.
1: Jo, tyva, tak mě letos přišlo první, no, tyva, jako nebudu lhát, tyva, nejel jsem kvůli tomu, tyva, na Slovensko na dovolenou, ale jenom na Vysočinu. Oh. Nicméně, Viktore, co nás čeká dneska ve tvém setu?
0: Hej, dneska... Koupil jsem si nový sluchátka, takže pořádně otestujem.
1: Tyva, ale to je škoda, že spinneři nepoznají, ty vole.
0: Ne, to nepoznají, ale myslím si, že na tom setu by to mohlo být poznat.
1: Bude to poznat, jo, budou prostě jako čistý, uslyší všechno, tyva, líp než jsi slyšel doteďka, bude to prostě...
0: No ne, ale mám v plánu se do toho trošku opřít.
1: No, ok, jo. Tak já jsem zvědavý, jak moc se do toho opřeš. Já si myslím, že i spinneři už jsou zvědaví na to, jak se do toho opřeš, takže běž se, Viktore, připravit a my se jdeme podívat taky na to, jak jezdíte. Rychlá doprava na Rádio Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to vypadá na silnicích. Začneme v regionech, protože tam se bourá, a to konkrétně v Brně, takže tam počítají s lehkým zdržením i s crashem na ulici Opuštěná a taky na ulici Vídeňská. Jinak zbytek regionu podle Google Map nevypadá úplně špatně. Co se dálnic týče, tak D1 po směru na Brno od Ostravy, tak tam se bourá, a to zhruba tak někde mezi Podolím a Holubicema, takže tam určitě dávej pozor taky. Jinak zbytek dálnic aktuálně taky nevypadá úplně blbě, ale chci postojíš tak na příjezdu do Prahy po D7 a po D5. No a Praha samotná, tak ta aktuálně hlásí štosovačku určitě v Holešovičkách a tak na Poltavský. Pozor si dávej pořád na kreš na Štěrbovský spojice v okolí Dolních Počernic. Mimochodem na Pražském okruhu se bourá teda taky i v okolí Černýho mostu, takže i tam určitě dávej pozor. Další kreš tady aktuálně hlásí taky Radlická, no a postojíš si dál taky na Barandáku, na Vypichu a potom třeba taky v ulici Ječná a na magistrále, takže takový ranní klasiky. Každopádně, kdyby se viděl o něčem dalším, tak dávě vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
3: Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Radio Spin. Open.

0: Spin.com live set na Rádiu Spin.
1: 8 hodin a 56 minut, ty nám posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál taky Dom, se mnou už je ve studiu i Vicky. Vicky, čau, dobrý ráno.
2: Krásný, dobrý.
1: No a samozřejmě i DJ Devkom, který se teďka bere sluchátka, bere si mic, zesiluje si sluchátka a je tady s náma, Viktore. Welcome back. Tak Viktore, jak se ti hrálo, ty jsi byl dneska najetej jak prasa.
2: Ale to bylo hodně dobrý.
3: Hej, dneska jsme si tady s Domem úplně nejmíň povídali snad za celý ten rok, co tady jsem.
1: Dneska... Jo, takže za to můžu já prostě.
3: Ne, ale dneska byl prostě full focus, kámo. Okay. Takže asi nice. Tak.
1: Jo, protože Viktor si koupil nový sluchátka, tyhle, tak je prostě potřeba pořádně otestovat. Jo, musel vyzkoušet, co prostě ty sluchátka vydrží.
3: No.
2: A? Výsledek?
3: Hej, jsou skvělý, jakože... No, to je jedno. Ne, asi se do toho nebudem pouštět, to je takový můj jakoby nerdský prostě to.
1: No prostě to zahrálo, ty vole.
3: Prostě to hrálo.
1: Vybral jsi si dobře prostě, jako jinak to nejde říct, ale. Tak se jdeme podívat na reakce na dnešní set, Luigi.
4: Ej, zdravím Radio Spin a všichni spinery. DJ Devko, majo páteční bomby. Yes. Dobře, bráško, to tam sypeš, dobře. Tak, pěkně nabíjející pátek, bomba. Hezký víkend, všem a užijte si ho, ahoj!
3: Děkuju, Luigi.
1: Děkujeme, Luigi.
2: DJ Devko!
1: Jdeme se podívat za Michalem.
2: A je to pravda.
5: Dobré ráno, no. DJ Devkome. Tak dneska to má konečně ten správný štýl, koule a agresivitu. Takhle tak se mi to líbí, rád. Jedeš bomby, jen tak dál. Čau.
3: Tak to jo, štyl, to jsem rád.
1: Štyl, no tak to vypadá, Viktore, že se budeš muset teďka jako víc a víc fokusovat i příště prostě.
3: No tak jo. V dome prostě nebudem se tady moc prostě povídat.
1: No tak se pochycáme někdy zase mimo éter.
3: Okay.
1: Tak Viktore, díky za dnešní set, byl skvělej.
3: Děkuju moc, mě to zhezky.
1: Budu se těšit zase příští týden.
3: Tak jo.
2: Čau. Ahoj, byl skvělý.
1: No a Vicky. Já se mega těším na dnešní komunikátor, protože ty jsi přišla vlastně jako se zprávou, nad kterou já jsem se včera vařil už od rána, ty vole.
2: Prostě
1: a
2: pecka.
1: Já jsem jako nepřestal ani v 8 večer, protože to je věc, která podle mě trvá doteď.
2: Ono to skončilo dneska v 6.15.
1: Dneska
2: v 6.15 ráno.
1: Ježíš, to je naprosto jako úžasný.
2: To zakončili.
1: Můžeme prozradit vlastně, jako, co se stalo?
2: No jako můžeme to tady načnout, tak o čem se bavíme, že jo? Tak tady o té ropné plošině, co se nám v Praze sekla pod mostem. Už od středečního večera ve čtvrtek ráno my sem volali spineři a byli jako vídeňská prostě zasekaná. Nevím, co se tam děje, ale prostě policie to tam má celý uzavřený, otáčejí nás. No a pak už to začala být taková komedie, no. Špatná komedie.
1: Hele, prostě se tam sešli...
2: tanky do Prahy. A...
1: Prostě se sešli patmati, ty ve. Historie se opakovala, tanky v Praze prostě byly zas, jo. A jako, co ti budu povídat, Vicky ti k tomu řekne víc, jako, ale
2: tentokrát
1: je to věc,
2: pomáhali,
1: kterou já fakt jako mega miluju, takže si myslím, že se máš na co těšit. My se jdeme spolu podívat taky na to, co vás čeká. A venku, mimo teda jako průjezdnou vídeňskou, asi tak po 24 hodinách.
2: No, nic... v omezeným provozu.
1: Tak v jednom směru. Nicméně, aktuálně by venku mělo být nějakých 8 až 10 stupňů Celsia. Odpoledne počítej s tím, že se teploty zaseknou někde kolem 13 stupňů a vejš už to nepoleze. O víkendu počítej s tím, že zítra by mělo tak jako sprchnout, mělo by být teploty kolem 15 stupňů. Stejně taky v neděli a na to, že v neděli krom přehánět bude taky polojasno, takže tam se to malinko vylepší, ale úplně nic moc od víkendu tenhle ten týden nečeká.

0: Vicky bude začínat přesně v 9:00. Já se s tebou loučím a slyšíme se zase v pondělí. Mějte se krásně, užívejte víkend. Čus.
1: Fin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a už máme krásný pátek, páteček, to znamená, že máme 9. října, no a svátek má dneska Štefan a Sára, takže Štefane, Sáro, všechny nejkrásnější k svátku, no a teď už se rozhodně vrháme na bonžurku s Vicky. Tak prosím tě, včera jsem šla nakoupit do IKEA, věděla jsem, proč tam jdem, jedna skříň a nic víc, jen skříň. Snažila jsem se dát si klapky na oči jak koně, ničím se nerozptýlit. Fokus! Prolítli jsme 10 oddělení, hele, a chladnou mě nechalo i povlečení a kuchyňský linky, byl to dobrý. Vicky, fokus, skříň, jen skříň. No a do poslední chvíle to vypadalo, že to bude úplně jako úspěšná mise, ale zradili mě IKEA pokladny. Jako pardon, ale tam je jako vždycky tolik serepetiček, který máš najednou pocit, že fakt jako vlastně potřebuješ, jo. A říkáš si, ty bláho, jako achich, takže to se pak ze mě stává nákupná maniačka, že jo, profi bydlenka, co chce vlastně vymazlit bejváka, úplně ztrácím soudnost, no, takže nakonec v košíku ještě skončily 2 sady svíček, potom 1 váha na vaření, myslím si, že dokonce i 1 lžíce do bod, protože to se přece vždy

čistej, očištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vypnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou, mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt, šiřte hudbu, nešiř hej.

0: Skvělý, veselý pozdrav, Radio Spina Radias, čau.
1: Hakuna Matata, pěkný pátek všem, prosím tě, nechal bys mi tam zahrát od FK Příčiny, bylo by to pro všechny spinnery, hlavně pro tebe, pro mě a pro všechny lidi dobré vůle. Mějte se krásně, ahoj.
0: Měj se taky krásně, Hakuna Matata, a dávám ti tam Příčiny, no krásný víkend, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehoda je v Ostravě v ulici Závodní a potom v Českých Budějovicích v ulici Strakonická. Dál mířím na dálnice, no a tady máme nehodu na D1 na 171. kilometru ve směru na Brno v okolí Javůrku. Je tady dodávka s vlekem a to nejspíše na boku, no a nejspíš to budeš projíždět odstavným pruhem. Tak opatrně, asi se to tam bude trochu štosovat, no a celá tahle událost by měla trvat až do 10:15. Jo, takže tak nějak tam čekej zdržení. No a teď už jsme v samotné Praze, tady máme nehodu na Veletržní, na Praze 7, no a pozor, poskakuje nám Nuselák směrem do centra, stará dobrá klasika, kolem nějakých 7 minut navíc. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně dávej vědět. 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Vstaň a řekni, kdo seš, doběž jí. Vzadu tam v davu, tam chcípneš, tak pojď mi. Chci osobnost, nelamu.

0: to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Natankuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo. Zapal knot, zapal to, potom hoď molotov. Natankuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo. Zapal knot, zapal to, potom hoď molotov. Nalejt do láhve palivo, strčit tam hadr, zapálit ho. Molotov hoří jak lampion, zapálí všechny ty nejamostný drmzmoc. Kradou a taky lžou, manipulujou s tvou babičkou. Nezáleží jim na nikom.

0: když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním a děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

0: New Spin.
1: Vicky tady s tebou a songy na přání a mám tady teďkon jeden vzkaz od Zuzky.
2: Já posílám na trestňák písničku Refu a se sundám Tomášovi, Míšovi, Romanovi a Lukášovi.
1: Dobře, Zuzko, mám to tady, takže posílám, držte se, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tu Vicky. No a v příští hoďce se podíváme, jak probíhalo vyprošťování ropné plošiny. Hasiči totiž vyprošťovali kamion s nákladem, a to víc jak 24 hodin. Vídeňská směrem z centra byla úplně zavřená, na silnicích chaos a ve chvíli, kdy začaly po Praze i tanky jezdit. No tak to mi došlo, že tohle bude ještě napínavá sága. Ne, tohle nebyl žádnej druhý 68. Uf, naštěstí. Ty tanky totiž patřily fakt hasičům a já teda netušila, že hasiči mají takovouhle výbavičku. No tak detaily, to ti povím už za 3 tracky. Teď si dáme ještě počasí. Podíváme se na to, jak máme venku. Momentálně v Praze 7 stupňů Celsia a převážně zataženo, ve zbytku republiky 8 až 11 stupňů. No a odpoledne nám nejspíš i na některých místech trošičku zakrápe. Máme v Praze 13 stupňů Celsia odpoledne a zataženo, ve zbytku republiky až 16 stupňů Celsia, hlavně na Moravě. No a koukám, že tady Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj hlásí i nějaký jemný deště.
1: Spin Radio.

Radio Spin a Vicky tady s tebou. No a jdeme se podívat na tu ságu, co se nám teď odehrála v Praze. Ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v Pražský Krči kamion s vrtnou soupravou. No a kdo jezdí v Praze, tak si toho stopro všimnul, protože Vídeňská směrem z centra se celá uzavřela, no a na silnici vznikl totální chaos. Takže ve středu večer se šprajcl kamion. No a co teď? Tak hasiči přemýšleli, měli různé strategie, no a do toho samozřejmě Češi, kteří nejradši pomáhají a nejradši poučují záchranné složky, tak začali volat normálně na hasičskou základnu s dobrými radami, jak takovýhle zašprajclej kamion jako dát pryč. Takže hasiči potom dokonce i vydali na svých oficiálních stránkách, že děkují, ale že opravdu potřebují, aby lidi přestali přetěžovat tu hasičskou linku dobrýma nevyžádanýma radama, že oni si s tím nějakým způsobem poradějí. No a tak přemýšleli dál. No a potom si řekli, víš co, nebudeme se s tím mazat, je to tam šprajclí, už nevíme, co s tím. No a vyslali do boje vyprošťovací tank správy železnic. Hele, jako věděl jsi, že vlaky mají svůj tank? Jako já taky ne. Ten to ale teda nedal a klekl. No a tak hasiči byli jako, halo, halo, a pod most dojel záložní tank ze Zbyrohu. No, ale ani ten na tuhle patálii nestačil, no a potřeboval helfnout. No a tak nakonec musel přijet ještě jeden tank. Normálně, tyjo, včera bylo v Praze přetankováno. Pražští hasiči si na pomoc zavolali Moraváky. No a víš co, ti se už vůbec s ničím nemažou. Takže tank z Přerova dojel, viděl a zvítězil. Finally. Takže dneska v 7 ráno hasiči potvrdili, že souprava je odvezena, průjezd Vídeňskou směrem z centra už možný je, no ale silnice je po nájezdu tady místních tanků v celku na Maděru, takže rozhodně stále očekávají výrazný zpoždění, je tam omezený provoz, jo. Takže ty bláho, jako tleskám hasičům, baví mě všichni, kdo dávali nevyžádaný rady, no a takhle, jako osobně si myslím, že samozřejmě stačilo vyfouknout gumy tomu kamionu, ne? Prasknout gumy, no a šlo by to celý vyndat. Takhle jednoduchý to bylo. Normálně bez tanků, ale tak. Kdybyste se zeptali, já bych řekla. Další nevyžádanou radu, Radio Spin.

Když se řekne jméno jednoho, napadne tě hned i jméno toho druhýho. A společně s tím tě napadne nepřeberný množství tracků, který si budeš chtít hned přidat do svýho playlistu. To ale nemusíš. Uděláme to za tebe. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spin hosté

30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. Shine bright like a diamond. Shine

0: Vicky tady s tebou, další várka tracků na přání, no a já už tady mám Piráta.
1: Čau Vicky, tady je Pirát, jož já zdravím všechny spinnery, chtěl bych dneska nechat zahrát mimo chábrovi Štefanovi k svátku, a protože on je takovej obraz správného vesnického gangstera, tak bych mu chtěl nechat zahrát od 50 Centa Many Man. A taky bych chtěl všem dneska popřát šťastnou ruku, protože dneska volíme. Dneska a zítra volíme a uvidíme, jak to dopadne, bude to napínavý a je to sport. Let's go, spinneři!
0: Díky, Piráte Jožo. Rozhodně pro Štefana tady mám 50 Centa a Minimena na samozřejmě vše nejkrásnější k svátku. No a máš pravdu, že dneska jsou volby, takže určitě, spinnere, prostě ti přeju šťastnou ruku. No a hlavně, aby si k těm volbám šel, prostě, aby si tam došel, prostě. Pojďme volit. Tak to říkám. Tak pojďme, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a řešila jsem tady v téhle hoďce ten kamion zašprajcnutý pod mostem. No a řekla jsem tady jednu nevyžádanou radu, no a to, že bejt hasičema, no tak bych to rovnou vyfoukla ty gumy. No a František mi hned odpovídá.
1: Ahoj, k tomu kamiony ty gumy byly vypuštěny jako první. Pa.
0: Aha. No tak v tom případě to zní jako, že jsem mohla být členkou hasičského expertního týmu a nebo že bych se snad rouhala a nejsem zas takovej expert.
2: Ahoj, tady Maras, prosím tě, k tomu vyprošťování, ty říkáš ropná plošina, to byla vrtačka, to není žádná ropná plošina, to vypadá trošičku jinak, ta by se pod ten most nevlezla 100%.
0: Upsí. Dobře, tak možná, že jsem ráda, že jsem nebyla členem toho expertního týmu. Je to dobře pro mě, pro tebe, spinnere, a konec konců i pro ty hasiče. Ale víš co, hlavní je, že konec dobrý, všechno dobrý, nikdo nebyl zraněn, a když jde jenom o tyhle ty jako technické věci, no tak nejde o život, takže to je nejdůležitější. No tak, já vám děkuju za všechny opravy a úpravy, no a teď už se radši vrhneme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, nehodu máme v Plzni v ulici Karlovarská, no a potom taky v Českých Budějovicích v ulici Edvarda Beneše. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 219. kilometru ve směru na Brno v okolí Komořan, no a kreš je taky na D6, a to na 43. kilometru ve směru na Karlovy Vary v okolí Krupé. Je tady neprůjezdný levý pruh, no a pozor, to místo nehody je označené trojuhelníkem, ano, a řidiči jsou teď mimo vozidla za svodidly, tak jeďte opatrně, je to čerstvá nehoda. Teď jsme přímo v Praze, tady je kreš stále na Veletržňáku, na ulici Veletržní, no a stále nám poskakuje nuselák směrem do centra. Zatím nic novýho nevidím, doufám, že to tak i zůstane, no ale pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět. Díky za to a hlavně opatrně. Automotospin, tvoj

0: Spin.
1: Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, právě nám zazněl Robin Zoot s Bukou. Kdo? No a teď už se ptám, komu zahrajeme? Kdo mi poslal hlasovku?
2: Tak já bych chtěl nechat zahrát písničku od Olana Prince Praha. Bude to pro všechny kluky do Rapotic, hlavně pro bratrance a pro jeho dobrého kamaráda Lojzu. Ať jim učíká trest a ať sekají latinu venku, že je mám rád.
1: Tak Michal vzkazuje, kluci, abyste sekali latinu. No a držte se, já tady pro vás mám Dolara Prince. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a samozřejmě taky komunikátor, takže neváhej, mám tady přesně pro tebe místečko, zavolej si na číslo 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku, těším se, co mi tady k tomu pátku přistane, něco pořádně energického doufám. No a prosím tě, co spolu probereme, jo? Mám tady pro tebe, prosím tě, prvního českého repera, co repoval ještě předtím, než to bylo cool, jo? Poslechni si schválně, jestli poznáš, kdo to je.
1: Já byl první rapper, to byl čistokrevnej rap.
0: Takže schválně, jestli už podle toho, jak se tituloval, poznáš, kdo to je. Pokud ne, tak v příští hoďce ti taky ukážu ukázku toho jeho repu a třeba už budeš tušit. No ale každopádně svoje tipy, anebo to tvoje know-how mi posílej na číslo 210 32 30 30, anebo mi taky pošli hlasovku, ať víme, na čem jsme, takže odhalujeme tady další část naší české rapové historie. Teď si dáme počasí. Koukám na to, jak máme momentálně venku, tak jo, koukám na to. A 8 stupňů Celsia v Praze, zataženo ve zbytku republiky 9 až 12 stupňů. Jinak koukám odpoledne v Praze, zataženo a 13 stupňů Celsia na Moravě až 16. No a naopak na severu a na západě, tak tam můžou být i místy přehánky.
2: Spin Radio. Gaudeamus Alcotour. Studentský mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější rupeny online, dokud jsou. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s DABou.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a teď si dáme takovou lekci historie českého rapu a vůbec jeho počátku, protože to vypadá, že nám tady ten úplně první český rapper se odhalil teprve teď. Doteď jsme o něm totiž nevěděli. Tak prosím tě, shrneme si to, co jsme si mysleli doteď, jo? Víme, že kořeny českého rapu sahají tak jako do pozdních 80. let. Jestli si třeba pamatuješ ještě skupinu Manžele, já samozřejmě ne, ale mám načteno, tak právě oni v roce 1984 nahráli Jižák, což je vlastně první česká rapová skladba, ve který se rapuje o životě na pražském sídlišti Jižní město. No a vlastně tohle je ten kus historie, který položil ty základy. Potom nejznámější je ten remix právě od PSHček, kteří jsou takovou jako první ofiko, dejme tomu, tou rapovou skupinou. Samozřejmě jich bylo tam takhle víc, ale takhle prostě Peneři, Strýčka, Homeboye to tam zandali jako první. No a ten remix z roku 95 už známe všichni, ne?
1: Je město snů a my tu žijeme spousta dnů.
0: Jo, Jižák, město snů. No a potom samozřejmě můžeme říct, že na počátku českého rapu svítili taky Chaos.
2: Policie.
0: Přesně tak, policie. Samozřejmě nesmíme zapomenout taky na VVVčka. No a na další potom už máme samozřejmě Indio a Viče nebo další, jo. Každopádně Super Crew a tak dále. Ale ještě před nima všema, tady máme jednoho rapera. No a ty teďkon máš uhodnout, kdo to je?
3: Já byl první rapper. To byl čistokrevný rap. Krabička ta je malečka a ta krybička se vnímačka. A zbytečně čeká rybička, až ta krabička bude bez víčka. Lidi se na ní dívají, přitom navzájem si říkají, nekupujte tu krabičku, má podřadnou značku na víčku a tak zbytečně čeká rybičky, až ta krabička bude bez víčka.
0: Jo, no tak schválně, spinere, dokážeš si tipnout, kdo to je? Podle mě bys to nečekal, můžu ti dát během hodiny nějaký nápovědy, ale pojď, zkus to, házej od boku, kdo si myslíš, že to je ten úplně první český rapper? Dávej vědět, zavolej anebo pošli hlasovku Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spinnery a taky moje kamarády Honzu a Verču. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Čau! Normálně vy jste mě fakt překvapili, tyjo, že jste se takhle prostě, normálně jste zavolali do éteru, protože pro všechny spinnery, já jsem sem dávala totiž otázku, kdo je ten úplně první český rapper, protože zjistili jsme, že to možná nebyly PSHčka, on tady byl někdo i před nima, poslechněme si ještě jednou.
2: Krabička ta je malečka a ta krybička se vnímačka a zbytečně čeká rybička, až ta krabička bude bez víčka, lidi se na ní dívají, přitom navzájem si říkají, nekupujte tu krabičku, má podřadnou značku na víčku a tak zbytečně čeká rybičky, až ta krabička bude bez víčka.
0: Jako totální banger, no a hlavně Verča a Honza si na to tak zadžemovali a dokonce i vybrainstormovali, kdo to je, tak kdo to je?
1: No, je to Jiří Suchý.
0: Je to Jiří Suchý! Je to on! Jo! Je to první oficiální český rapper, jak se sám nazval.
2: Já byl první rapper. To byl čistokrevný rap.
0: Je to tak, byl to první čistokrevný rap. Souhlasíte s tím?
1: Určitě.
3: Mega, jako tyhle bars, prostě to se cení.
0: Jak zandaval, že jo? Jak už jsem říkala, za mě je totální svišti na golfovém hřišti, až na to, že tady to byla rybička a krabička. Jako fakt, jako cením, nevěděla jsem, ale včera měl právě Jiří Suchý rozhovor, no a vy jste ho teda slyšeli, takže jste ho poznali podle hlasu.
1: Je to tak, přesně, ale tak my ho máme na poslouchanýho, kromě rapu posloucháme jiný věci, takže
0: Jiřího
1: Suchýho poznáme.
0: I Semafor máte teda na poslouchanej.
1: No, trošku jo.
0: A jeho je reví, no tak dobrý, tak Honza je samozřejmě prostě expert na hudbu, on se hudbou i živí, takže ještě štěstí, že tady máme tykon tohoto experta. No a teď už, teda od vás, co si necháme zahrát?
3: My bychom chtěli od PSH s Jamesem Koulem Vím já.
0: Jasný, no protože dneska to byl teda totální AZ quiz a vyhráli jste! Tak se mějte krásně. Ahoj, hezký víkend. Čau.
3: Ahoj, díky moc.
0: Taky, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, nehodu máme v Brně v ulici Šámalova. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D8 na 24. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Je tady nehoda náklaďáků, to znamená, že čekají taky překážku na vozovce. Průjezd je tady se zvýšenou opatrností. No a bavíme se tady o okolí Mneteše. Teď už jsem přímo v Praze, no a tady nám poskakuje Cínovecká směrem do centra 6 minut navíc, no a 5 minut navíc čekají taky na Bělohorské směrem z centra. Takže tohle je zatím všechno ode mě, no a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět. Buď zavolej, anebo pošli hlasovku. Díky za to, no a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Spin. Vicky tady s tebou, další várka tracků na přání, no a na drátě už teďkon tady Aki. Čau Aki.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, čau. Tak prosím tě, co ty a víkend, připravuješ se?
1: No, připravuju se do postele, no.
0: Jo?
1: Aj.
0: Ale no, ne. Jo, no tak ať seš brzo zdrav, takže dneska ještě seš v práci a pak to chceš vyležet o volnu, jo?
1: Jistě tak.
0: Aki. A není jednodušší to spíš jako vyležet, když máš práci, ne, a když máš volno, tak mi to volno.
1: Já jsem furt marodil, suchém, ale můžu furt marodit.
0: Dobře. OK, tak to byla jenom taková jedna další nevyžádaná rada, kterou dneska jich rozdávám hodně, tak prosím tě, co si necháš zahrát?
1: Teda říct na úklad.
0: Oje, mám to tady. No a pro koho budeme hrát?
1: Pro všechny nemocný, hala, ať se brzo uzdraví.
0: Je to tak.
1: Určitě hodně bude nemocných. Jako,
0: je to tak, no tak podzim, no. Takže všichni jsou nemocní, každopádně máš pravdu, že hudba léčí a zrovna Terror Reed jsou jako takový drsňáci, že si myslím, že jako ty všechny bakterie a bacily a viry vyděsej a vyženou, přesně tak. Jsou to drsňáci, takže jdeme si to pustit. Věřím tomu, že už teď budeš vykurírovaný, hele. Jdeme na to. Čau, Radio Spin.

0: Radio Spin a Vicky, no a máme před sebou poslední hoďku komunikátoru. No a víš co? Vezmu tě do Filadelfie. Tam se totiž proti sobě utkali řidiči. No a to ve vůbec prvním mistrovství v paralelním parkování. Je to tak. No tak schválně, hele, troufnul by sis na takovýhle mistrovství? Já se teda přiznám, že jakmile vidím možnost parkovat paralelně, no tak... Pokud není žádná jiná možnost, tak to bych to jako kroužila doteď normálně ten blok. Jako fakt, že jo, já nemůžu paralelně parkovat, mně to nejde. Jako já potřebuju jedině, že jako přede mnou není žádné auto, za mnou není žádné auto. Já umím paralelně parkovat jenom v odstavném pruhu, nikde jinde. No ale můžeš dávat vědět, jak to jde tobě, no a já ti v příští hoďce přiblížím pravidla soutěže, no a jaký disciplíny museli sami řidiči zdolat, no tak nech se překvapit. Bude takzvaně macho parking. No a teď už si dáme počasí. Podíváme se na to, jak máme venku. La la la la la, 9 stupňů Celsia v Praze a zataženo ve zbytku republiky až 12 stupňů Celsia. Dneska odpoledne zůstane zataženo a bude kolem nějakých 13 stupňů, tak nějak v průměru. Čekej, že v Praze bude dokonce i lejt, no a nejenže v Praze, ale taky na severu a na západě Čech. To znamená, že pokud můžeš, tak si asi vem sebou radši i deštník, pokud si ho nestihl ráno vzít, tak trošku zmokneš, no ale tak nejsme z cukru, ne? To se teďkon uklidňuju já, protože já žádný deštník nemám. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

Spin, Vicky tady s tebou a poslední hoďka komunikátorů, no a jedeme se podívat do Filadelfie. Připoutej si bezpečnostní pás, vyrážíme. Tam se totiž uskutečnilo úplně první městské mistrovství v husté disciplíně, a to v paralelním parkování. Hele, takhle. Pro mě noční můra, ale pro někoho evidentně vrcholový sport, tak proč ne? No a jak to probíhalo? Tak prosím tě, pěkně oldschoolově, jo? Protože žádná parkovací kamera, žádný parkovací senzory, no a takže nám tam zbyl jen statečný řidič a jeho dobrý odhad. Jako to parkovací místo totiž bylo fakt mega těsný. Jako chvástalo se hodně lidí, že to dá, přihlášek prý bylo na 900, ale při pohledu na to fakt těsný místečko z toho dost lidí nakonec na poslední chvíli vycouvalo. No a za volant nakonec usedlo jen 15 statečných. Jo, a disciplíny, no tak ty byly hned 3. Za prvé, podélné parkování na jeden pokus, potom vměstnat se do co nejtěsnějšího místečka, no a po třetí parkování pod tlakem. Jako, taky ti to něco připomíná. Ale mně se zdá, že tyhle ty soutěže nedobrovolně zažívají vlastně účastníci provozu v Praze. Jako nejen v Praze, i v dalších velkých městech, ale mám pocit, že tohle opravdu jako parkování pod tlakem, to je podle mě jako vždycky a za tebou vždycky ta fronta 10 aut a teď oni na tebe už tutaj, už by chtěli jet a teď ti se snažíš parkovat, a nedej bože, když je to zrovna podélně, teď ti to nejde, teď už tam zajíždíš po čtvrtý. Jo, mluvím o sobě. No nic, každopádně v tomhle případě vyhrál ten nejlepší Mario Cuka, který by si přišel tady i na naše pražské parkování, no a vyhrál příznačně, prosím tě, kus obrubníku. A potom taky $76, který mu prej pokryjou pokutu, pokud špatně zaparkuje. Takže myslím si, že opravdu výherci všechna čest. No a teď už si říkám, že bychom si mohli dát takový naše dobrý Macho Parking, Radio Spin. Tak co ty a parkování?

se řekne jméno jednoho, napadne tě hned i jméno toho druhýho. A společně s tím tě napadne nepřeberný množství tracků, který si budeš chtít hned přidat do svýho playlistu. To ale nemusíš. Uděláme to za tebe. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spin ho

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání a tentokrát zdravím do Německa.
2: Čau Honza, voláme z Hamburku, něco energického pro kluky. Tady, ať máme si poslouchat.
1: Jasnačka, normálně já měla skoro pocit, že tam slyším to moře, protože Hamburg je přístavní, město je to přístav velký. No ale prej jsou kluci trošku vedle, no tak já doufám, že vás to tam nesprchne, že snad tam neprší, že tam máte dobrý počasí. No a přeju vám, ať jde práce od ruky, řekla jsem si, co energičtějšího než Danzuna vám tam hodit. Tak jo, krásný pátek, Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No tak co, už jsi viděl čtvrtý díl Zrádců? Na Primě Plus už to visí od středečního večera. No a nejenže je to hra plná lží, strachu a podlé taktiky, ale jsou tam i odlehčený momenty, o který se bezvadně stará Jan Špaček. Hele, ten mě v téhle show ale jako neskutečně baví, poslechni si sám.
1: Ahoj. Dneska se mi stávalo skvěle, protože jsem spal s ochranou. Tím myslím ten štít.
0: To je výborný. Hele, to je borec prostě. Ten se vyspal do růžova, tak to má bejt. Hele, na něj žádný zrádce prostě jednoduše nemohl. Tak pokud chceš vidět zrádce na velkým plátně a pořádně si posvítit v detailu nahoru, no tak vyráž na ně do Cinestaru. No a Radio Spin ti může zařídit lístky zdarma. Co pro to musíš udělat? Vždycky od pondělí do čtvrtka ráno, kde je Dom a Krištof v ranní show, máš možnost soutěžit ve hře jeden na jednoho právě o lístky na promítání. Takže rozhodně neváhej, promítání je potom vždycky ve středu. No a zavolej si, třeba vyhraješ, no a potom se budeš moct podívat nejen na Jana Špačka, ale taky na ostatní. No tak jo, užívej, no a jdeme teďko na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, tak tady máme nehodu v Hradci Králové v ulici Gočárova třída. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 269. kilometru ve směru na Brno. Je tady nehoda a to v okolí Staré Vsi. Kreš je taky na D2 a to na 58. kilometru ve směru na Bratislavu. Je tady nehoda v okolí Lanžhota. No a teď už mám kreš taky na D8 a to na 24. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Je tady nehoda náklaďáků v okolí Vraškova. Čekej tady rozhodně zdržení. Teď už jsem v samotné Praze a tady naštěstí žádná nehoda momentálně hlášená není, ale pozor, že na Wilsonově a Nuseláku směrem do centra se můžeš dočkat samozřejmě zdržení zatím kolem nějakých 5 minutek navíc. Tak to je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak prosím tě, dávej mi a taky spinnerům vědět. Díky za to a hlavně opatrně.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a taky poslední track na přání dnešního komunikátoru. Tak co to bude? Čau, čau.
2: Ahoj, ahoj Vicky, to je Tomáš Piešťany. Akurát cestujeme do Prahy, tak by som poprosil zahrať pesničku Rytmus Separ Praha a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Spin. Majte pekný deň a pekný začiatok víkendu vám prajem. Ahojte.
1: Díky Tomáši, no tak to si vlastně přijel do republiky, která teď bude žít volbama. No tak pevné nervy tobě a my všichni pěkně k urničce a jdeme si dát Prahu Rádia.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou, idem späť do Prahy, Já už tady mám taky Jirku, čau.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Tak prosím tě, Jirko, co ty dneska, co nás čeká v komunikátoru? Teda, promiň, v tvým Spin Extra.
1: Ve Spin Extra si řekneme, co o víkendu, řekneme si taky o jednom dokumentu, který se teď chystá o Protivovi.
0: Ano.
1: A ještě tady mám taky dva lístky na film Rolling Loud, o který si zasoutěžíme už za hodinku v hádance 3 v jednom, takže je tady ještě možnost s náma vyrazit i do kina.
0: Tak to je úplná paráda. Rozhodně, co se týče toho Rolling Loud, tak doporučuju, já jsem na tom byla
1: jo,
0: v kíně. Je to tak, je to tam skvělý. Je to vtipný, je to odlehčený, jednoduše všichni, kteří mají rádi rap jako já, jako my všichni spineři tady, tak si to musíme užít, protože celý se to odehrává fakt na tom festivale Rolling Loud. Jsou tam podle mě jako autentické prostřihy na ten festival. No a má tam cameo spousta jako známých jmen, takže mimo jiné tam máš například i Sexy Red, která tam má svoji roličku, a samozřejmě Travis Scott, ale i ostatní jako docela jako příjemný, takový jako ukázání jsou tam tak jako příjemně, je to fajn.
1: No tak teď máte aspoň motivaci soutěžit, protože tady slyšíte upřímnou recenzi od Vicky, že
0: jo?
1: To stojí za to.
0: A je to vtipný, jo, jakože prostě pobavíš se, necháš to tam prostě ten smích a všechno a můžeš odcházet s čistou hlavou a jako s dobrou hudbou, jako má to dobrý fakt jako ten tracklist, no. Prostě všechno to, co znáš tady od nás, tak tam je.
1: Owen Wilson jsem viděla, že tam hraje hlavní roli.
0: Je to tak, je tam Owen Wilson a je tam taky Matt Rife, který je jako dobrý, to je prostě skvělý comedian, no. No a mě jako jenom došlo, že já jsem se tady k tomu dala Power of Love. A tak jsem si říkala, že ještě si tam hodíme jednu takovou jako veselici. Protože taky dneska máme pátek a ve 14:00 už se nám otevírají volební místnosti.
1: Je to tak.
0: Je to tak, vlastně dneska se volí tak jako podle toho, kde bydlíš zrovna, že jo?
1: Přesně.
0: Tak já vím, že volím do městské části, no a potom taky volím na magistrát. Někdo má ještě to štěstí a volí dokonce do senátu.
1: Hezky, pěkně.
0: No, tak já to nejsem teda, ale...
1: Já taky ne.
0: Taky nejseš, dobrý. No tak je to jako po celé republice, určitě mrkni na to ještě, není to zas tak složitý, jednoduše křížkuju a hodíš to tam do té urny, ne, tak ať máš prostě tam u sebe ve městě, ať máš hezký lavičky, je to podle mě jako fajn dojít k volbám. Jdi volit, já jdu.
1: Určitě, já jdu taky. Hele. A jestli to nestíháte dneska, tak ještě zítra máte do 2 čas.
0: Přesně tak, takže dneska od 2, zítra do 2. Já věřím tomu, že si na to tu chviličku uděláš, no a všichni tam půjdeme křížkovat.
1: Tak,
0: tak jo, vidíme se ve volební místnosti, no a těším se na tebe zase v pondělí. Krásný víkend, užij si teď Jirku a Spin Extra. Ahoj a ještě počasí. Vždycky jsem jako tak čau.
1: Já jsem si říkal, tak nebude rosnička dneska, nebo co?
0: Ale ne, to si nenechám ujít. 9 stupňů Celsia v Praze a zataženo ve zbytku republiky až 14 stupňů. Odpoledne zataženo místy deště, takže Praha se bude mračit. Potom koukám na severu déšť, na jihu déšť, na západě déšť. No, jediná Morava se směje, protože tam jim vykoukne sluníčko. Tam bude až 15. No nic, tak žádná hitparáda. Každopádně v sobotu taky bude lejt jako z konve, a to v podstatě po celé republice bude kolem 13 až 16 stupňů Celsia. Jinými slovy, není moc co dělat. To je spousta času na to načíst si volební programy a jít volit.
1: Ideální páteční program.
0: Je to výborný, ne? Tak jako počasí ti hraje do karet. Tak měj se krásně a ahoj.
2: Spin Radio. Gaudeamus Alcotour. Studentský mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Stayer a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou. Radio.

0: Jsme Rádio Spin.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Za minutu jedna hodina, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.
2: Vítejme party, těla jsou Artoš.

Odpoledne posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Jelikož tady máme konečně pátek, víkend je před náma, tak já ti dám dneska pár tipů, kam vyrazit o víkendu za hudbou. Za hodinku si taky zasoutěžíme už o zmiňovaný lístky do kina na film Rolling Cloud, podíváme se taky na další zápasy NHLka, který je teď teda v plném proudu. No a už za pár minut si řekneme taky o připravovaném dokumentu, který bude zaměřený na rapera Protivu. Po celý odpoledne tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš i naladit svůj oblíbený track, a to buď to pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasové zprávy, nebo mi zavolej přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Tak jo, my už to můžeme odpálit. Páteční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít. Food

Posloucháš Radio Spin? Před pár dny to byly přesně 2 roky, co nás opustil rapper Protiva. No a přesně tenhle den, na tohle výročí 2letý, tak na YouTube kanále Blackwood Records vyšel trailer na nový dokument, který bude věnovaný právě Protivovi. Ponese název Moje sloky žijou dál, vyjde na YouTube a bude úplně zdarma pro všechny. Bude popisovat jak život Protivy, tak taky jeho tvorbu, zákulisí. V tom traileru můžeme vidět, že tam mluví i sám Protiva, protože ten dokument vlastně byl točený z části ještě v době, kdy byl Protiva tady s náma. Vyjadřují se tam ale taky i lidi ze scény, který Protivu znali a tak dále. Už jenom z toho traileru to vypadá opravdu, že to bude silný zážitek. Takže já se na to neskutečně těším. Samozřejmě o tom, kdy přesně se tohodle dokumentu dočkáme na YouTube, o tom tě tady budu informovat, protože zatím to bohužel ještě nebylo odhaleno. Takže to je dokument od Protivy. No a teď už pokračujeme s hudbou tady na rádiu Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin na D11. Vidím aktuálně velký zdržení u 31. kilometru. Štosuje se to tady obousměrně, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D1, kde si postojíš při výjezdu z Prahy, a to až po 25. kilometr se to tady štosuje.

0: Je další zdržení, potom hlásí D4, 29. kilometr, hlásí taky obousměrnou štosovačku. Ostatní dálniční tahy jedou ale v cajku, stejně tak v pohodě jedou i regiony. Když se pak podíváme na silnice v Praze, tak tady velký zdržení vidím na Štěrboholský spojce, který teda je obousměrný. Bubenečský tunel, ten stojí ve směru na Povltavskou, Dobřížská směrem na Barandák, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš a postojíš si taky na Pražské okruhu v okolí Řeporí. Tak hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: rychle.
1: Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Po celý odpoledne tady dneska samozřejmě hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinnery, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace nebo pomocí našeho čísla 210 32 30 30. Já tady všechny vaše hlasovky, všechny vaše zprávy samozřejmě sbírám, do toho éteru to pomalu hážu, no a jdeme si poslechnout, co tam hodíme teď.
1: Ahoj, zdravím do rády a poprosila bych pro svýho přítele zahrát něco od mojej reči. Děkuji a hezký pátek.
0: Tak hezký pátek i tobě, hezký pátek vám všem spineři, kteří právě teď posloucháte. Jestli ještě teď při pátku makáte a máte to ještě dlouhý, tak ať to jde hezky od ruky, ať se co nejrychleji můžete vrhnout na ten zasloužený víkend.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: posloucháš Radio Spin, za majkem je tady s tebou stále Jirka. Všichni fanoušci hokeje a konkrétně NHL, tak můžete se radovat, protože sezona je v plném proudu, úplně zdarma si ji můžeš pustit na Primě, nebo samozřejmě taky na Prima Plus. No a aktuálně dneska, respektive zítra ráno nás čekají další zápasy, bude to v jednu ráno, takže kdo chce sledovat, musí si přivstat, nebo možná raději ani nejít spát. Každopádně v jednu ráno tak hrajou Washington Capitals proti New York Rangers. Další zápas, který jde vlastně souběžně s tímhle, tak to budou vlastně Blue Jackets proti Pittsburghu, Pittsburgh Penguins. Takže to jsou zápasy, na který aktuálně můžeš mrknout na Prima Plus, takže na to určitě koukni. Vy, co byste nechtěli stávat takhle úplně brzo, tak pro vás tam jeden zápas je taky. Ten začíná už v 10 hodin a bude to vlastně zápas mezi Edmonton Oilers a taky San Jose Sharks. Tak všichni fanoušci hokeje můžete mrkat. My si už za pár minutek zasoutěžíme o poslední dva lístky na film Rolling Loud, který tady dneska ještě mám, který musím někomu z vás udat, takže na to buď rozhodně ready, třeba to budeš právě ty, kdo s lístkama do kina odejde. Ještě předtím se ale jdeme taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně nějakých 18 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Je tam dneska teda pod mrakem, k nějakým 11. hodině večerní tady vidím, že nám přijdou taky deštíky, tak na to dávej určitě bacha. Co se pak víkendu týče, tak sobota maxima na 14 a mělo by to být deštivý, v neděli maxima na 13 stupních, tam by nám ale naopak mělo už vysvětnout slunce.
1: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
4: Gigi stará dáma, FC Juventus, město Harampara, Moulin Rouge, nikdy halabala, forma celý tým.

Posloucháš Radio Spin, máme krátce po 2 hodině odpolední, to je čas, kdy si tady dáváme hádanku 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky nějaký 3 jména, ale můžou to být i 3 nějaký tracky, 3 filmy, zkrátka 3 nějaký věci, které mají ale společný pojítko a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže o to půjde i dneska. Zároveň tady pro prvního z vás se správnou odpovědí mám taky 2 lístky do kina na film Rolling Cloud, film, který komediálně, ale taky dokumentárně zachycuje jeden z největších hiphopových festivalů současnosti, takže o to se dneska hraje. No a lístky dostane ten z vás, kdo jako první kápne na to, co by mohlo spojovat právě filmy Rolling Cloud, Vymletý a do třetice taky Odyssea. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by tuhle trojici filmu mohlo spojovat, ještě jednou připomínám, je to film Rolling Cloud, Vymletý a taky Odyssea, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia a to na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, kdo na to dneska kápne jako první a uloví dnešní lístky do kina na Rolling Cloud.

Když se řekne jméno jednoho, napadne tě hned i jméno toho druhýho. A společně s tím tě napadne nepřeberný množství tracků, který si budeš chtít hned přidat do svýho playlistu. To ale nemusíš. Uděláme to za tebe. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spin ho s tebou stráví dva týpci z Liberce.

0: Hádanka 3 v 1 na rádiu Spin je tady v plném proudu. Dneska tady soutěžíme o 2 lupeny do kina na film Rolling Loud, film, který pojednává o aktuálně jednom z největších hudebních festivalů. No a ty lístky dostane ten z vás, kdo jako první kápne na to, co by mohlo spojovat filmy právě Rolling Loud, Vymletý a Odyssea. Mám tady už od vás nějaký tipy, tak jdeme na ně.
1: Podle mě společný herec Owen Wilson.
0: Tak Owen Wilson to není, je pravda, že ten se opravdu v Rolling Loud objevil, ale Vymletý ani Odyssea tam není. Každopádně ale hledáme tady někoho, kdo si v těchto filmech zahrál. Není to ale herec na první dobrou, je to spíš někdo, kdo to herectví má jako takovej side quest. Tak jestli už teď tušíš, kdo by mohl spojovat filmy Rolling Loud, Vymletý a taky Odyssea, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut.

0: My už tady máme závěr naší hádanky 3 v 1 na rádiu Spin. Dneska tady soutěžíme o lístky na film Rolling Cloud. No a ty lístky dostane ten z vás, kdo jako první kápne na to, co by mohlo spojovat filmy právě Rolling Cloud, Vymletý a taky Odyssea. Už tady bohužel žádný další nápovědy nemám, tak si jdeme poslechnout vaše odpovědi, jestli na to dneska teda někdo z vás kápnul.
1: Co si myslím, že má společného Rolling Cloud, Vymletý a Odyssea, je podle mě Travis Scott.
0: Je to samozřejmě Travis Scott, který si ve všech těchto filmech zahrál. Je vidět, že tohle byla pro vás brnkačka, protože dneska těch správných odpovědí tady byla opravdu hromada. Telefony, ty se mi tady nezastavily, zkrátka věděli jste to snad úplně všichni, ale jako první s touhle správnou odpovědí tady dneska byl Chris.
2: Myslím si, že správná odpověď by měla být Travis Scott.
0: Takže Chris vyráží do kina na Rolling Cloud, lístky už jsou jeho, takže si to užijí. Vy všichni, co na vás nevyzbylo, tak nemusíte se bát, protože další soutěže nás tady určitě čekají. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče dálničních tahů, i dál velký zdržení hlásí D11, 31. kilometr, tady hlásí obousměrnou štosovačku, postojíš si taky na D8,

0: Písničce, 43. kilometr hlásí taky obousměrný zdržení. Ve směru na Prahu stojí potom D6, ta stojí už od 51. kilometru a směrem na Prahu se štosuje taky D4, u 64. kilometru se to tady už začíná štosovat. Regiony aktuálně jedou bez větších obtíží, mrkneme rychle na silnice v Praze, kde si postojíš zejména na Štěrboholský spojce, a to ve směru na Černý most. Jižní spojka směrem na Barandák, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, postojíš si taky v Bubenečském tunelu směrem na Povltavskou. Co se nehod týče, tak tady vidím aktuálně jednu nehodu na Hartigově ulici, tak tady dávej taky bacha. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: I dál tady takhle při pátku hraju přesně podle tebe, tak si rovnou jdeme poslechnout, jaký tady máme další track.
1: Poprosil bych pro kámoše písničku Zelený dým, díky.
0: Tak jo, bude to Zelený dým, naprostá čilovka, takhle na pátek ideálka, takže si krásně můžeš dát nohy na stůl, opřít se, jestli se ještě dá v autě, tak tam rozhodně nohy na stůl nedávej, tam si je nech na pedálech, myslím si, že to bude bezpečnější.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.

0: Radio Spin, Jirka za Majkem, dneska máme 9. října, svátek tak slaví Štefan a taky Sára, takže přeju samozřejmě jenom to nejlepší. My už tady máme za chvilku víkend, já ti proto tak dám za pár minut taky tipy, kam vyrazit o víkendu za hudbou. Za hodinku už nás potom čeká naše pravidelná páteční pátračka, už jsem se tady úplně do toho zamotal, kde budeme hledat opět jednu ztracenou rapovou desku, no a samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, tak tu ideál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Jdem se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 11 stupňů, je tam pod mrakem, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, plus minus 1-2 stupínky. Co se víkendu týče, tak zítra bude deštivo, maximálky na 14, v neděli to bude maximálka na 13 stupních, ale tam už by mělo být krásně slunečno a jasno.
1: Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcárka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psanocaves.cz.
5: Gaudia Musan Couture. Studentskej mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Marene, Rockstar, Steyr a Koči. Legenda

Posloucháš Radio Spin, máme tady pátek, víkend je před náma, no a jestli přemýšlíš, kam o víkendu za hudbou, tak já tady teď pro tebe mám lehkej přehled. Začneme už dneska večer, a to v Brně, kdy na Flédě vystoupí Kojo, v Praze v Křižíkových pavilonech potom vystoupí Saul společně s Hasanem, je to tour k jejich vlastně od nekonečna do dávna desce, takže je to dneska v Křižíkových pavilonech. V Liberci dneska večer v klubu Lípa, tam vystoupí Dorian společně s Elbojem. Kdyby si je v Liberci dneska nestíhal, tak na ně můžeš vyrazit ještě zítra, a to do Ostravy, kde se k ním přidá taky MC Kenny a vystoupí v Marley Clubu. Zítra v Praze v prostorech Archa Plus Hugo Tox pokřtí svoji novou desku s názvem Art. No a další deska se bude oslavovat v Praze v klubu 007 na Strahově, kde vystoupí Orion, Mike Traffic, Vec a taky LA4, plus samozřejmě další DJové, který se postarají o afterparty. No a v neposlední řadě tady mám ještě na zítra jednu akci, která proběhne v OX Clubu v Praze, kde vystoupí Sergej společně s Manim. Takže je rozhodně z čeho vybírat, neseď doma, vyraj za hudbou, no a s hudbou pokračujeme i my tady v éteru Rádia Spin. Don't it feel good, babe? Don't it feel good, babe?

0: kole.
1: Posloucháš Radio Spin, celý včerejšek jsme tady trávili s Paulí Garandem, protože ten letos oslavil 20 let na scéně, velkým koncertem ve Fóru Karlín, příští týden taky oslaví 39. narozeniny, no a nadcházející hudební víkend bude tady věnovaný právě taky Paulímu Garandovi. Respektive to bude Paulí Garand a Kenny Ruff, protože to už je nerozlučitelná dvojice, dáme si od nich ty největší pecky, nějaký možná i trochu opomenutý tracky. Navíc o obou dozvíš taky spoustu novinek a zajímavostí, tak si to rozhodně nenech ujít. Sobota i neděle, vždycky od 9 do 7 hodin večer, laď hudební víkend s Paulí Garandem a Kenny Ruffem tady na rádiu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1 se i dál postojíš při výjezdu z Prahy, je to tady zasekaný až po 25. kilometr, tak na to určitě dávej bacha. Obousměrný zdržení pak hlásí D11, a to u 31. kilometru, stejně tak obousměrnou štosovačku hlásí taky D8, a to u 43. kiláku. Co se regionu týče, tak centrum Havlíčkova Brodu aktuálně hodně hlásí velký špatný, vidím tady velký kolony, tak dávej na to bacha. Bacha taky v Plzni, kde si postojíš v Klatovský třídě. V Praze potom vidíme velký zdržení v Bubenečském tunelu směrem na Povltavskou, taky Kbelská směrem na Hloubětín se štosuje, Štěrboholská spojka ve směru na Černák, tady to taky stojí, no a stojí to i na jižní spojce směrem na Barandák a táhne se to dál taky přes celou Dobříšskou. Tak jezdi hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Ideál tady na Rádiu Spin hraju přesně podle tebe. Mám tady hromadu vašich zpráv s hromadou vašich tracků. Já je tam samozřejmě všechny postupně hážu. Jdeme si rovnou teda poslechnout, co tam dáme teď.
1: Čau, tady Štrudl. Zdravím tě do studia, zdravím všechny spinnery. Prosím tě, pust nám tam Cypress Hill, Rap Superstar pro všechny, co jsou zrovna na cestě jako my. Díky, čau.
0: Tak pro všechny z vás, co takhle při pátku někam vyrážíte, třeba za volným víkendem, tak jedni Cypress Hill letí právě teď pro vás.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my máme dneska 9. října, svátek tak slaví Štefana, tak i Sára, takže přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minut vrhneme na naší pravidelnou páteční pátračku, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. No a hned potom nás čeká taky naše pravidelná hitparáda Spin Fresh Hits, tam se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Vy všichni, co máte rádi hokej a koukáte aktuálně na NHL, tak připomínám, že na Prima Plus jsou dneska samozřejmě další zápasy. V jednu ráno tak hraje Washington proti New York Rangers, taky Blue Jackets proti Pittsburghu hrajou, taky v jednu, jede to souběžně, takže vy všichni, co si ujíždíte na hokej, rozhodně na to mrkněte. Ještě než budeme pokračovat dál, tak se ještě taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 11 stupňů, stále tam máme pod mrakem, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. No a co se víkendu týče, tak zítra tady vidím, že nás čeká velký déšť s tím, že bude pod mrakem a maxima se vyšplhají na 14 stupňů. V neděli to bude pouhá 13 maximálně, ale naopak, na rozdíl od soboty, tak v neděli se nám krásně vyjasní a bude nádherně slunečno.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc rapu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

Ztratila se jedna rapová deska, kterou tady teď společně budeme muset najít. Startuje páteční pátračka na rádiu Spin. Opět se teda pohřešuje jedna rapová deska, no a náš úkol, ten zní jasně, tuhle desku tady musíme najít, a to nejlíp i s pachatelem, který jí má na svědomí. K tomu by nám měly pomoct indicie, který tady před sebou mám v obálkách. Já je budu postupně otevírat, tak uvidíme, co tam najdeme. Tak jdeme na to, otevírám první. Tak první indicie nám prozradila, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2020. Jdeme dál. Objevilo se na ní taky 9 zvukových stop a dáme si ještě jednu indicii. No a tady se dozvídáme, že pachatel, který tu desku má na svědomí, tak je podle všeho z České republiky, takže to se nám ten rybníček aspoň trochu zužuje. Já teda zatím vůbec nemám tušení, co za desku a pachatele by to dneska mohlo být. Jestli ale ty tušíš, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme v páteční pátračce pokračovat.

se řekne jméno jednoho, napadne tě hned i jméno toho druhýho. A společně s tím tě napadne nepřeberný množství tracků, který si budeš chtít hned přidat do svýho playlistu. To ale nemusíš. Uděláme to za tebe. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spin hosté

0: Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky páteční pátračku. Já si na to tady už připálím doutníka. A můžeme ve vyšetřování pokračovat. My tady dneska hledáme jednu ztracenou rapovou desku. Víme, že ta rapová deska je z roku 2020, je na ní 9 zvukových stop a pachatel, který tuhle desku má na svědomí, tak je podle všeho z České republiky. Mám tady další obálky s indiciema, tak jdeme na ně. Tak tady se dozvídáme, že pachatel teda je z České republiky, ale konkrétně už teď tady i víme, že je z Ostravy. Jdeme dál. No, tohle myslím, že je zajímavý. Jméno téhle desky je inspirovaný jednou mýtickou postavou nebo taky mořským živočichem. Má taky pořadovou číslovku 2. Mám tady ještě poslední indici, která je zvuková, takže tahám ven svůj diktafon a jdeme si to poslechnout.
1: To byl další bod, když jsem byl nervózní. Jo, jsem si říkal, ty vole, jak dopadnou zarepované, vole, ty texty, to byl odpad.
0: Dál bohužel nahrávka nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatelé tady dneska hledáme, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, jak jinak než na číslo 210 32 30 30.

0: Na Rádiu Spin Ideál pokračujeme s naší páteční pátračkou, kde hledáme jednu ztracenou rapovou desku. My teda víme, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2020, je na ní 9 zvukových stop a pachatel, který tuhle desku má na svědomí, tak je podle všeho z Ostravy. Taky ještě víme, že tahle deska, nebo respektive jméno té desky, je inspirovaný nějakým mořským živočichem nebo taky mýtickou postavou z Řecka. Tak si jdeme poslechnout, co typujete.
1: Ahoj Jirko, tak já si myslím, že to ztracená rapová deska pak bude od Doriana a jmenuje se Dory, Dory, Dory. Hezký pátek všem, čau, čau.
0: Tak Dorian, můžu prozradit, že to dneska není, takže jdeme dál.
2: Myslím si, že je to deska Kraken.
0: Kraken to taky není, tak já tady mám ještě poslední indicie, jdem si je teda rozbalit, třeba už nás k tomu zdárnému konci dovedou. Tohle myslím, že bude velká nápověda. Víme teda, že pachatel je z Ostravy. Teď se ještě dozvídáme, že taky včera vydal novou desku. Mám tady ještě poslední obálku. Teď tady vidím přebal týhle hledaný desky. Kdybych ti měl popsat, co se tam děje, tak je tam lepka, jsou tam taky chapadla a celý to album je ve fialové barvě. Mám tady ještě úplně poslední indici, ta je zvuková, takže já tahám ven svůj diktafon a jdeme si to poslechnout. Dál ukázka bohužel nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatele tady dneska hledáme, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Rychlá doprava na Rádiu Spin. Na D11 vidím velký zdržení u 31. kilometru. Štosuje se to tady obousměrně, takže určitě na to dávej bacha. Bacha dávej taky na D1. Tady je zasekaný výjezd z Prahy a je to tady zasekaný až po 25. kilák. Obousměrný zdržení dál hlásí taky D8 u 41. kilometru. Regiony takhle při pátku jedou úplně v pohodě. No a když se podíváme na silnice v Praze, Štěrboholská spojka, taky jižní spojka hlásí velký špatný, Kbelská směrem na Hloubětín, i tady si postojíš a postojíš si třeba taky v Bubenečském tunelu směrem na Povltavskou. Tak hlavně opatrně.
3: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Ne.
1: Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Radio Spin, my už tady máme závěr naší páteční pátračky, kde jsme hledali jednu ztracenou rapovou desku. Bohužel už tady nemám žádný další indicie, který by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, tak si rovnou jdeme poslechnout vaše tipy. Co myslíte, že jsme tady dneska za desku hledali?
1: Za mě to je určitě Sergej a Meduza dvojka.
0: Sergej Barakuda s Meduzou se tady objevil dneska hodněkrát.
2: Si myslím, že je to Sergej Barakuda, Meduza dvě.
0: Dáme si ještě nějakou hlasovku.
3: Meduza dvě od Sergeje Barakudy.
0: A tady se nám to potvrzuje a samozřejmě je to přesně tak. Dneska jsme tady hledali Meduzu dvojku právě od Sergeje Barakudy. By the way, Sergej Barakuda taky včera vydal novou desku, tak to je úplně žhavá novinka. Každopádně díky vám všem, kteří jste se mnou tady dneska hádali a desku hledali, a když už jsme se s tím hledáním dali tolik práce, tak si rovnou z téhle desky i pár tracků právě teď hodíme do éteru. Tak si to jdeme užít. Další páteční pátračka zase za týden tady na rádi.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme v pátečním Spin Extra. Včera jsme tady celý den měli speciální den věnovaný Paulímu Garandovi, no a na našem Instagramu teď ve storíčku můžeš hlasovat pro to, jaký bys si chtěl příště speciální den, komu bysme ho měli věnovat, tak to se můžeš vyjádřit u nás na Instači, my to samozřejmě všechno budeme reflektovat, no ale s Paulím ještě tady nekončíme, protože celý nadcházející víkend bude tady v éteru Rádia Spin právě ve znamení Paulího Garanda a taky Kennyho Rafa, což je nerozlučná dvojka. Dáme si ty jejich největší bangry, nějaký možná i trochu opomenutý pecky, takže si to rozhodně nenech utéct. Sobota i neděle, hudební víkend s Paulí Garandem a Kenny Rafem. Nás teď za pár minut čeká naše pravidelná hitparáda Spin Fresh Hits. Tam se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Sám jsem zvědavej, jak jste s tím žebříčkem zamávali tentokrát. Ještě než se na to ale vrhneme, tak se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 11 stupňů, je tam pod mrakem, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Počítej taky s deštěm, který se na nás valí ze západu a bude nám pršet vlastně až do večera, takže jestli se chystáš večer někam ven, tak rozhodně deštník sebou. Co se víkendu týče, tak sobota nám taky proprší, bude zataženo maxima na 14 stupních. V neděli, tak tam už se nám to naopak trochu vylepší, protože v neděli se sice vyšplháme na 13 stupňů maximálně, ale má být krásně slunečno a jasno.
1: Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Radio Spin. Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí.
5: Radio Spin bez DABu.
4: Gaudeamus Alcotour. Studentskej mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendy

0: pátek, krátce před pátou, od mikrofonu ti zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdilce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Vesnou a trackem Vínečko, moderní folklorní hudba, která je tady v soudobým kabátě. Dneska se s tímhle trackem ale bohužel už loučíme. No a rozloučíme se i s Fetty Pillowem, a.k.a. Tlustým Karlem a trackem Nová doba. Já jsem strašně zvědavý, jestli tohle byl od Karla jenom takovej jednorázovej výstřel do tmy, nebo jestli se v budoucnu dočkáme dalších tracků. Pro dnešek v hitparádě už taky končí.
1: Nová doba, tak už to přišlo, už je to všechno tady, nebudeme jen tak přihlížet, rozejmem davy.
0: No a můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem. Tady na chvostu je už 2 týdny po sobě track Tolik emocí, song, co je ze soundtracku k filmu Čika Čeka od Šimona Holého, který se teda postaral nejen o scénář a režii, ale taky o hudbu. O rap na tomhle tracku se potom postaral Anky. Tak jdeme na to.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 13.

Krize se v plicích ten vzduch, jak v letě ze dveří aut. Debil na celý svět jak trochu punk, ale každý pád se dal ustát. Chápeš, dneska mám jizvy pod kůží, nějaký jsi nestrátil směr.

0: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Na 12. místě je track Dokud nebude líp od Under My Pillow, člen teprve nedávno vzniklého labelu Corso Records, který založil Paulý Garant. Je to poetický, dost osobní a to jsou právě i rysy, který umělce z Corso Records propojujou. Teď už 11. Tu bere Filip Konvalinka, Spio Squad a DJ Fate. Ty se letos spojili a vydali desku Dvě mouchy jednou ranou. Hodně boombepová deska, ze který tu máme track Co se děje. Je to fresh, je to rapový a všichni milovníci staré školy musí být nadšený.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 11.

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brat. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Desátý místo, tady je Izo a Viktor Sheen, track Dřív bylo líp, kritika generací, super sound, Izo s Viktorem se tam krásně doplňujou, je to samozřejmě věc z alba Exit u palice, jinak Izomandias, ten už má úspěšně po dvou vyprodaných O2 arénách, Viktora to čeká v prosinci společně s Kellynem, by the way už prodávají taky druhý termín, ten první byl pryč asi za dvě minuty.
1: Hitparáda z Feel Fresh Hits, novinka.
0: A nadešel čas taky na dnešní první novinku, ta je od Oriona, z jeho nový desky Orion je Mickey Worrell. My tu máme track Deutsche Bahn, track o graffiti a hostovačka od těch nejpovolanějších Pain, Vladimír 518 nebo německý rapper Vodka One. Tak jdeme rovnou na to, první dnešní novinka.

mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržet.

0: Fresh Hits.
1: Na devítce je pražský uskupení Gufrau s Marie April a trackem Nechci, super beat od Kubmata, který teď taky připravuje společný projekt právě s Marie April. Jinak Gufrau tak prodávají aktuálně lupeny už do svojí druhý sasazu, první je beznadějně vyprodaná, bude tam vlastně jejich poslední show s Viktorem Kalem na dlouhou dobu, takže takový uzavření kapitoly boyband. Teď už osmička, tady je Hugo Tox s jeho trackem Guest z nový desky Art, super beat, je to takový potemnělý, taky dost experimentální, ale musím říct, že vlastně po té pauze za mě jedna z těch lepších desek, která má fakt atmosféru. Tak si to jdeme užít, ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu v kolonce Spin Fresh Hits, tam máš k dispozici vždycky 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na rádiu Spin.

si já. Aha, odpočinu si já. Jo, jo.

0: Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo, tady je novinka z minula a je to track Country od PJ, věc z jeho nový desky Atrey. Je to pozitivní, takový laskavý a to je něco hodně vzácného v téhle době.
0: Hit paráda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: A máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je dneska trochu crazy, bych řekl. Mat 213 a Lifer, oba na tracku CC. Track inspirovaný zprávama na Messengeru, proto vlastně i ta absence diakritiky a tak dále. No, uslyšíš sám, jsem zvědavej, co na tenhle track řekneš. Jdeme si

0: Just Spin Fresh Hits. Místo šestý.
1: Byl tam hlad, ale neměl jsem dřevo, aby jsem ho přiložil do ohně. Vyšel jsem ven a v ulici, mým městě na rohu, hrali je moje tracks. Spadl mladno a zase jsem back, tentokrát tu vyjdu jen po schodech. Jsem lepší, jak

Jistě si slyšel Katanu, který si na feed pozval dost unikátní hosty, a to Karla z Million Plus a taky Conway the Machine, americký rapér, mimo jiné taky nevlastní brácha Westside Gunna, fakt super pecká s unikátním takovým oldschoolovým soundem. Teď už pětka, tu bere opět Robin Zoot a jeho track Kdo 2, je to pokračování jedničky, která se objevila už na albu Ponya, je to takovej ten oranžový klip, který je tu oranžovou vdechnul i celému tomuhle albu. Tentokrát ta dvojka je opět crazy, Robin se tady může opravdu urvat ze řetězu, no a kdo jiný by se na takovejhle feed hodil víc než Buka. Tak jdeme na to. Hitparáda, spin fresh hits, místo 5.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Tohle bylo místo čtvrtý, to patří Prago Union s trackem Hledá se rým, track z jejich poslední desky Nekorektum. Na featu je tady pak Paulí Garant, který několikrát zmiňoval na svých trecích, že Kato byl velkou inspirací k tomu, aby on sám začal tvořit hudbu, a teď tady máme konečně track, kde jsou oba dva společně, takže kruh se uzavřel.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
2: A máme tady taky rubriku Flashback. Dneska se vrátíme k Orionovi, který včera vydal novou desku Oriony Mickey Worrell, no ale my tu zavzpomínáme na věc z desky Territorium 3, který vyšlo už před 5 lety. Je to naprostá čilovka a to, co se nelíbí. Takže užívej ve Flashbacku.

Teď už bronzová pozice, tady je Refew, který se spojil s talentovanýma mladýma klukama ze severu Čech, který se dostali do takového širšího povědomí na Instagramu, kam dávají svoje live rapy. Ref si řekl, že udělá dobrý skutek a kluky vytáhnul do studia a udělal s nima banger Amaro. Tak jdeme rovnou.

0: Spin. Stříbrná pozice, Gleb s trackem Fotoalbum z EP MHD Flashback, je tu s ním i Smek a těžko bych asi hledal lepší spojení než právě tohle. Je to surový, je to ostrý a precizně odrepovaný. No a teď už vítěz. Na zlatou pozici se po nějakým tom týdnu vrací PTK s trackem Prostitutky v pozoru. Korektně řečeno, je to track, který se katapultoval na vrcholy všech žebříčků, pokořil taky český rekord ve streamech na Spotify, zkrátka velký banger. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin. Peace.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo první.

0: Yo. Watching like some old school football hooligan. Black boots, black Mac, real dogs, the movie man. Joe Dogs, hold on, Mr. Attitude. Music fan. Show some gratitude, you've got a couple music fans.
1: DJ Defcom Live Set na rádiu Spin.
2: Když se řekne jméno jednoho, napadne tě hned jméno toho druhýho. A společně s tím tě napadne nepřeberný množství tracků, který si budeš chtít hned přidat do svýho playlistu. To ale nemusíš. Uděláme to za tebe. Další hudební víkend je tady. A na rádiu Spin ho

0: každou sobotu a neděli v hudebním víkendu na Rádiu Spin.
1: Kostím tam, kde mám.
2: Spin Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Spin. Spin Radio.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozv.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
4: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: tohle.
1: Pojď to rozpálit. Pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin Radio.
1: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
2: Nově tu vysíláme na 985 FM.
1: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: originál.
1: Radio Spin, new EP Multiplier.
2: Otvor si teraz Instagram a daj nám odber na Hills Bros Music.
3: Tohle byly Hills Bros v pořadu Československý Underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
4: Československý Underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na rádiu.

0: raz, dva, jsem zpátky.
1: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě, neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

0: Nazdar, tady Řezník.
1: Nazdar, tady je Desát.
0: Jsme Sodoma Gomora a vůbec nevíme, co děláme teďka na Rádiu Spin, ale vy ho posloucháte.
2: Československá scéna Rádio Spin.
3: Nelituju ničeho. Ničeho. Nelituju ničeho.

Radio Spin. Can't touch this. Can't touch this.